Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefíte.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkouším.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: klasický rock.
1: If you can live in yourselves, that's it.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Mikuláš, Rádio Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Kvůli vysokým cenám nových aut stále častěji volíme ojetiny. V průzkumu uvedlo 80% zájemců, že je odkoupě nového vozu odradila právě cena, která za 5 let stoupla o 30%. Zájem je hlavně o zánovní vozy staré 1 až 3 roky s doloženou servisní historií. Jindřichohradecká úzkokolejka získá od státu na obnovu historických tratí 17 milionů korun.
2: Železniční trať Jindřichův-Hradec Nová Bystřice je v současném jízdním řádu pro cestující značená jako trať číslo 229. Má délku 33 km a díky úzkému rozchodu koleje 760 mm, takzvaný bosenský rozměr, a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897 a mohla být delší. O 3 roky později vyrazily vlaky po stejném kolejišti z Gmindu do Litšau. Do Bystřice chybělo jen 15 kilometrů. Jenže pak se Evropa zašmodrchala a vše bylo jinak. Klidnou cestu párou nebo motorákem přeje Luboš Dvořák.
1: Nová verze Androidu se do telefonů jiných výrobců než Pixel často dostávají s několika měsíčním zpožděním. Výrobci musí systém upravit pro vlastní prostředí a nestíhají tempo pravidelných aktualizací od Google. Uživatelé tak mají na Pixelech nejnovější funkce dříve než u ostatních značek. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u Guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák pozvánku na zajímavý výlet, nejen o prodlouženém víkendu.
2: Zbylé jizvy po pobytu sovětské armády v tehdejším Československu se daří zacelit i po více než 30 letech. V bývalém vojenském prostoru Uralska, nedaleko letiště Hradčany, je v náletové zeleniny utopené sídliště po rodinách tehdejších důstojníků. Na místě jsem se přesvědčil, jaká je po vleklém urovnání majetkových vztahů šance na znovu obydlení téměř 500 bytů v rámci projektu Zelené Ralsko. Jenže příroda a lidé tu byli dříve než všechny armády, které nechali zmizet 20 jim překážejících vesnic. Geopark Ralsko vznikl před 10 lety jako 7. v Česku. Zahrnuje oblast téměř 300 km čtverečních katastru Ralska, Dox a Hamru na jezeře na Českolipsku. Podziv v Národním geoparku bude letos ve znamení objevování, pohybu a příběhu lidí, kteří v bývalém vojenském prostoru žili. Do listopadu bude program pro všechny, kdo chtějí tuto krajinu poznat. Připravená je lesní terapie, turistický pochod a cyklojízda, ale také třeba mykologická vycházka nebo terénní workshop.
1: Nevelkou plzeňskou výstavní síň 13 kurátoři proměnili v myšlenkovou mapu. Nejslavnější český typograf a pedagog Jan Solpera na ní skrze texty z aktuální knihy nazvané Typo života běh rovná se Solpera komentuje svou tvorbu od 60. let minulého století. Patří do ní plakáty, knižní obálky, desítky logotypů, včetně pravděpodobně toho nejslavnějšího pro Českou národní banku. Také informační systém už neexistujícího brutalistního hotelu Praha, televizní grafika a samozřejmě i jim vyvinutá písma. Přehlídku lze ještě navštívit do příští neděle 4. října. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádio B.
1: Dobré ráno, býťáci. Je sobota 26. září roku 2026, takže poslední zářijová sobota i prodloužený víkend, protože v pondělí je svátek. No a svátek má dnes Andrea a 6 minut po 8 hodině ráno vás ze studia Rádia Být na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. První skladba Barakuda od skupiny Heart nezazněla náhodou, byla totiž už první skladbou první trojčlenky tohoto víkendu a já bych rád tedy na úvod řekl, že právě o tomto víkendu se chceme především bavit, odreagovat a také o trošku víc komunikovat, povídat si a tak trochu prověřovat ty vaše rokové znalosti a postřeh. Ano, mám tu již od rána, od té skladby, co před chvílí zazněla, víkend rokových trojčlenek, no a já jenom připomenu, jak to chodí, zkrátka zazní vždy za sebou tři, mnohdy třeba i na první poslech zcela nesourodé, samozřejmě ale rokové, big beatové skladby, songy, ovšem vzájemně propojené nějakým tím společným znakem, no a právě tohle pojítko byste měli vypátrat vy, býťáci, a zavolejte mi ho sem do studia na to známé číslo 210 32 33 34. No a přesto, že se, jak už jsem říkal, budeme tentokrát především bavit a navíc těch trojčlenek nás během víkendu čeká skutečně množství nemalé, tak za jejich vyluštění, uhodnutí vás nečeká v uvozovkách pouze čest a věčná big beatová sláva, ale také krásná, unikátní, kulatá, limitovaná samolepka s nápisem držitel titulu znalec rokové historie. No a my už jdeme na druhou skladbu první dnešní trojčlenky, kdo ví, nebo si myslí, že ví, můžete to jenom zkoušet, volá na zmíněné číslo.

0: Rádio Beat.
1: No tady Jirka, ahoj Jirko.
0: Ahoj Jirko, tak ty chceš už zkusit trojčlenku?
1: No zkusím to.
0: Tak povídej.
1: Zkusil bych tam zvířata, nebo jestli vyloženě ryby teda.
0: No první byla barakuda, tak to je nějaká, že jo, dravá ryba.
1: No teď slyším rybu badis, tak...
0: A co by mohlo být třetí třeba?
1: Třetí... No, tak teď si mě dostal po ránu, třetí ryba.
0: Tak já tam dám Moby Dicka, co ty na to?
1: Jo, to by mohlo být.
0: Ale počkej, ale velryba je ryba, nebo není. Ale to je jedno, tak prostě...
1: No to je samec vlastně.
0: Nějaký mrchy, co žijou v moři prostě.
1: Ale tak to prohlásíme za vodního tvora.
0: Dobře, jasně, takhle jednoduchý to je. Máš tady samolepku, kam si ji nalepíš?
1: Ježišmarja.
0: Na ledničku, hele, na někam, auto, na koloběžku.
1: Určitě, ne,
0: koloběžku
1: nemám. Dobře. Toho nejsem kamarád.
0: Tak jo, já si ještě na tebe napíšu adresu, kam jí pošlem a tobě blahopřeji.
1: Jasný, díky.

0: Víkend s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: No a vy jste slyšeli, že první trojčlenka byla odhalená hned během druhé skladby, což myslím není nic proti ničemu, můžete volat klidně během té první, pokud si myslíte, že už víte, jak to celé dopadne. A mám tu připravenou další trojčlenku, klidně vám řeknu, že první skladba je od kapely Dr. Viktor, ale dál už nic prozrazovat nebudu a schválně, kdo byste tam nějaké to pojítko, nějaký společný bod, společného jmenovatele, těch následujících tří písní našel nebo slyšel, tak klidně volejte právě na to číslo 210 32 33 34.

0: spěchejte. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Jirko, u telefonu Jirka, ahoj.
2: Ahoj Jirko, ty chceš do trojčlenky něco říct?
1: Chtěl bych do trojčlenky, je to takovej, ale tím, že je ráno nebo po ránu, tak si myslím, že dáváš na začátku takový lehčí otázky, nebo lehčí teda trojčlenky.
2: Ano.
1: Tak bych si mohl myslet, že to jsou český kapely, který zpívají asi v tuto chvíli anglicky, anebo prostě...
2: Cizí řečí, viď. Jo, jsou to všechno anglicky. Doktor Viktor, pak Blue Effect a nakonec Naše oči, to jsou taky...
1: Tak to je super. Ano. Já jsem si myslel, že se budeš ptát, kdo by mohl být třetí, a já jsem chtěl zrovna Oči, takže to je jako úplně úžasné.
2: Jasný, tak super, máš tady kulatou samolepku, máš radost.
1: Mám velkou radost, dlouho jsem už žádnou jakoby nevyhrál, protože se nemůžu dovolat.
2: Dobře, tak já ti to tady napíšu a přijde ti pěkně do schránky. Nepokládej mi to, prosím tě, jo?
1: Nepoložím, určitě, děkuju.
3: A teď trochu z jiného soudku.

0: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
1: A nám dozněla sice úžasná skladba od skvělých pelsinvánských Hailstorm, ovšem ta byla mimo soutěž, to bylo avízováno. V každém případě tu předchozí trojčlenku, kde tedy naše tuzemské spolky zpívaly jazykem Shakespeareovým, někdo lépe, někdo hůře, ale myslím, že to bylo úplně v pohodě, tak ta byla odhalena dalším Jirkou, zatím máme tedy takový jirkovský pěkně víkend a já myslím, že za chvíli se to určitě zlomí nebo změní, no a pokračujeme další trojčlenkou, no a pouštím hned první píseň, kdo by věděl třeba během té první nebo druhé, klidně volá, jak jsem říkal, jde nám především o to, abychom se bavili a třeba si i trochu popovídali o té naší milované rockové muzice.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: S tím jste asi nepočítali, že ještě někdy použijete trojčlenku, že? A ono, hele. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, to je Roman, volám na trojčlenku.
2: Tak povídej, Romane, jak bys to věděl s touhle?
1: No, říkám si, jestli to nebude tím, že v názvu těch hudebních skupin jsou použity vlastní jména těch protagonistů.
2: Ano, první bylo co?
1: Blackboard Night.
2: Ano.
1: Teď jsou BTO.
2: Ano, Backman Time, Overdrive a pak máme Allman Brothers Band, takže je to přesně takhle složitý, viď?
1: To je super.
2: Jo, to je něco jako orchestr Václava Hybše by mohl být, nebo tak něco.
1: Přesně
2: tak. Dobře. No tak jo, hele, tak máš tady samolepku, máš radost?
1: Mám velkou radost.
2: Tak jo, tak já si ještě na tebe napíšu adresu, jo?
1: Jasná věc.
2: A další samolepka má majitele a my se hned vrhneme na další dnešní trojčlenku.

0: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádio Beat.
1: Rádio Beat.
2: Zdeněk Mělník, ahoj.
1: Ahoj,
2: Zdeňku. Já to zkouším při druhé skladbě, ano. Já tam slyším Pink Houses od Kampáže a pak od ACDC Sing to Pink, tak to hledám na to Pink.
1: Jako růžová, viď? Že...
2: Ano, přesně.
1: Takže
2: tak,
1: by mohli to být třeba pak Pink Floyd, nebo od Aerosmith Pink, viď?
2: Cokoliv, no. Cokoliv.
1: Jasný, no, je to takhle jednoduchý, takže super. Taky... Máš samolepku, máš radost.
2: No jasně, to je, kdo by neměl, samozřejmě.
1: Kam jí plácneš?
2: Na Mělník.
1: Na Mělník, dobře.
2: Jo, takhle. No, nevím, možná na auto.
1: Dobře.
2: Možná na auto.
1: Tak jo, tak nepokládat, píšu si adresu.
2: Děkuji moc krát, díky, hezký den, přeju.
1: Tak jste to slyšeli, třikrát růžová, takhle jednoduchá byla tahle tajenka. No a další, tak to si dáme za malou chvíli, hned po víkendovém guláši tady na Beatu.
3: A teď trochu z jiného soudku.

0: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz. Víkendový
1: guláš Rádia Beat. Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Nejrychlejším policejním autem v Česku je Ferrari 458 Italia, které zvládne jet až 326 km v hodině. Dálniční policie ale mnohem častěji používá BMW 540i, a to v označené i civilní verzi s měřením rychlosti. Nenápadné dodávky Iveco Daily pak pomocí kamer sledují přestupky řidičů od telefonování až po nesprávné předjíždění. Vědci vymysleli nanonátěr, který má bránit až 600krát lépe korozi než současné způsoby. Více Roman Všetečka.
2: Od doby, kdy lidé začali používat kovy, bojují s korozí. Od různých olejů, galvanizaci přes recepty na slitiny hledají výrobci způsob, jak zabránit degradaci povrchu kovů vlivem okolního prostředí. Využívají se i nanomateriály. Jeden nový se samoopravovací funkcí, který slibuje dlouhodobou ochranu, vyvíjejí na Australské univerzitě v Queenslandu. Použití nanomateriálu pro ochranu kovů před korozí není nový nápad, zpravidla se používá vrstva na bázi grafenu. Nyní výzkumníci z Queenslandské univerzity vyvinuli chytrý samoopravný nátěr, který by mohl výrazně prodloužit ochranu kovových součástí a výrobků za pomoci speciální látky, která zpomaluje nebo zastavuje korozi takzvaným inhibitorem koroze. Nápad je postaven na inhibitoru v podobě benzotriazolu, který je uchováván uvnitř kapsečky s rozměry na úrovni nanometrů. Více se dočtete na technet.cz.
1: Umělá inteligence se stále víc podílí na vlastním vývoji. Třeba u společnosti Anthropic už sám Claude vede více než čtvrtinu výzkumných a vývojových úkolů. Někteří odborníci se obávají, že další sebevylepšování může představovat vážné riziko. Zánik lidstva kvůli AI v příštích 10 letech odhadují na více než 10%. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
3: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádio Beat.
4: 9:09 je tu stále spolu s vámi na Rádio Beat Jirka Rogl a už v té uplynulé hodině jste luštili velice úspěšně, vždy hned ten první z vás, kdo se dovolal a třeba už během druhé skladby věděl, v čem spočívá ta spojitost mezi těmi skladbami, a může to být lecos, někdy je to snadné, někdy to bude třeba složitější, sofistikovanější a budete potřebovat nějaké znalosti buď o rockové muzice, anebo třeba úplně o něčem jiném. Zkrátka je to na vás, já vám hned prozradím, že první skladba následující trojčlenky, která myslím bude moc hezká i hudebně, tak tu mají na svědomí tu první skladbu Hollywood Vampires, ti, kteří docela nedávno vystoupili tady v Praze, v Holešovicích, a kdo by se chtěl podívat na pěknou fotogalerii, nebo pěknou zkrátka na fotogalerii odtud, tak ta se nalézá na našem webu radiobeat.cz.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, tady je Zuzka z Markvartovic.
0: Ahoj, Zuzko.
1: Tak, nějak, teďka neumím mluvit. Napadlo mě, že by to mohlo být spojovací téma Piráti z Karibiku.
0: No a proč si to myslíš?
1: Protože Johnny Depp a Keith Richards tam hráli.
0: Ano, Johnny Depp hrál Jacka Sparrowa, že jo, v Pirátech z Karibiku a Keith Richards hrál jeho otce ve třetím díle, že jo, na konci světa a znovu ve čtvrtém na Vlnách podivna. A kdo tam hrál ještě třeba do třetice, kdo by to mohl být? Kdo hrál strýčka Jacka v pátém díle Salazarova pomsta, no?
1: Tak, teď si mě dostal.
0: Toho hrál Paul McCartney.
1: No jo, další.
0: A ten je, ten zazní do třetice a ty máš samolepku, máš radost.
1: Děkuju, velkou.
0: Kam si ji nalepíš, na ledničku, na auto, na koloběžku?
1: Na autě už mám dvě samolepky, takže musím vymyslet nějaké další místo.
0: Dobře. Tak, já se na tebe ještě napíšu kontakt, tak se měj hezky a nepokládej.
1: Ty taky, děkuji. Ahoj.

0: Víkend s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: No i ta předchozí trojčlenka byla odhalená a myslím, že tohle bylo zrovna takový, že to úplně každej třeba vědět nemusel, nicméně taky nám jde o tu muziku, kterou posloucháme tu a tam, tím pádem pustím něco, co třeba až tak často tady na beatu nezní, aby nám to pěkně pasovalo právě do té trojčlenky. No a jsem na vás zvědav, zase pustím trojici skladeb, které mají něco společného a může to být cokoliv, něco v názvu kapely, v názvu songu nebo ve složení nebo zkrátka původ také muzikantů nebo kapely, to může být třeba, že jsou všechny, já nevím, z Tajska nebo tak něco, to už je právě na vás, abyste to poznali a odhalili. Někdy se nám stalo už, že třeba měla ta tajenka dvě řešení, no tak já to samozřejmě uznám, když to je nějak jinak, než jsem to já, nebo jsme to my tady třeba s Davem mysleli a s Danem Kohoutem, zkrátka pouštím další tajenku a kdyby někdo věděl už třeba během první nebo druhé písně, nebo si myslel, že ví, tak klidně volejte a to na číslo 210 32 33 34.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rádio Beat.
1: Čau.
0: No, kdo je tam? Halo. Čau, ahoj.
1: Čau, tady Gory, čau Jiříku.
0: Tak povídej, jak bys to viděl s tou trojčlenkou?
1: Tak, já bych to viděl, že to jsou, že to budou tři sklady, kde jsou světa div, že?
0: Tak povídej.
1: Afrika, Asia a teď asi bude hrát Europe.
0: No vidíš, ty to máš takhle zmáklý, ano, od skupiny Toutou, to byla Afrika, Asia, to je název kapely a Europe je taky název kapely, že jo?
1: Ano.
0: Tak výborně, máš tady samolepku, máš radost.
1: To víš, že jo.
0: To víš, že jo, no, tak jo, tak mi to nepokládej, pošlu, napíšu se na tebe adresu, jo?
1: Jasné.

0: spěchejte. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: No a tak rychlost je důležitá, podle mě je důležitý to, aby jsme se dobře bavili, aby jsme si trošku popovídali taky o té muzice a poslechli si ji, třeba i takovou, která úplně vždy nezní tady na beatu, nebo vždycky to zkombinujeme, nějakou třeba hitovku a pak něco méně známého. Zkrátka mám tu zase další trojčlenku a teď jsem na vás zvědav, i když vy to určitě zase záhy uhodnete. Připomínám, že můžete volat na to číslo 210 32 33 34, už třeba během první nebo druhé skladby, pokud si tedy myslíte, že víte, co je tím klíčem k rozluštění trojčlenky. No a mám tu pro vás takhle na hromádce připravené právě ty samolepky, kulaté, a takhle dokola je napsáno držitel titulu znalec rokové historie. No a takovou nemůže mít úplně každý. Už to hraje.

0: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Jirko, Honza u telefonu.
2: Ahoj Honzo, do trojčlenky voláš?
1: Ano, volám do trojčlenky.
2: Tak povídej.
1: Mám za to, že je to trojice zpěváků Iron Maiden.
2: Takže...
1: Nejprv Dickinson, teďka Paul Di'Anno, tak mi chybí Blaze Bayley.
2: V obráceně, první byl Blaze Daily, Fortunes of War.
1: Byl to Bailey, já si Baileyho a Dickinsona pořád pletu, že mají trošku dost podobný hlas.
2: No tak to ale, jak to dobře, ale bylo to takhle, že první je Fortunes of War, to je z X Factor z desky a to byl Blaze, takže máš samolepku. Máš radost?
1: Díky moc, mám radost. Už bude v autobusu vyset druhá.
2: Ty jezdíš autobusem?
1: No... Já tím autobusem učím autoškolu a mám vlastní autobus, tak ve svém už tam druhou.
2: No takhle, no tak úžasný. Tak nepokládat.
1: Neboj.
2: Tak nám to krásně vyšlo takhle na přelom hodiny. Tohle, myslím, byla taková pěkná trojčlenka. Já si muziku Iron Maiden spolu s vámi tady užívám, že si to tady trošku opepřím ve studiu, abych si to taky užil a nejinak tomu bude i za chvíli po víkendovém guláši, kdy tam pustím tedy další a zase úplně jinou trojčlenku. Nechte se překvapit, co to bude.
3: A teď trochu z jiného soudku.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Muzea na Moravě a ve Slezsku po roce 1989 urazila dlouhou cestu od propagandistických nástěnek k vyprávění příběhů a novým technologiím. Proměnu témat i přístupů sleduje nová výstava v Moravském zemském muzeu v Brně. Její tvůrci shromáždili data o víc než 14 950 výstavách a expozicích ve 40 muzeích v letech 1990 až 2020. Přiblíží nám je Hana Krutílková z autorského týmu.
2: Je tam takový trend, že od 90. let, kdy se dělali především výstavy z politických dějin a z perzekuovaných dějin, tak se ten trend obrací k takzvaným novým kulturním dějinám a dějinám každodennosti. Prostě se ty výstavy i vlastně historiografie poličťuje, věnuje se menším celkům a ty menší celky se prezentují jako součást nějakého většího dědictví. Takže od politických dějin ke kulturním dějinám.
1: Informace jsou dostupné také na webu muzejní výstavy CZ. Pro oblast Čech údaje shromažďuje Národní zemědělské muzeum. Americký technologický gigant Apple otevře v Londýně nový špičkově vybavený koncertní sál. Bude se nacházet v prostorách pod britským sídlem společnosti v komplexu Battersea Power Station. V tomto sále s kapacitou 600 diváků se budou konat exkluzivní vystoupení jak hudebních hvězd, tak začínajících kapel. Všechna vystoupení budou natáčena a živě přenášena online. Tento prostor, jehož otevření se očekává v nejbližších týdnech, prý disponuje větším počtem kamer a reproduktorů než jakékoliv jiné místo to této velikosti kdekoliv ve světě. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na rádiu Beat.
3: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na rádiu Beat.
4: 9:55 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat. Jirka Rogl, ano, trojčlenky určujete úžasně, nebo hádáte, luštíte. Je to fajn, myslím, že taky nebyly zatím nějak zvlášť složité, těžké. Jsem na vás zvědav teď a budou to takové tři trošku kratší písně, takže pokud víte, tak se nebojte a hned volejte.

0: Talent s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat.
2: Roman, ahoj.
1: Ahoj, Romane.
2: Jirko, myslím si, když to budou kratší skladby, jak by to mohli být pankáči.
1: No, jako...
2: První byly Remonce a ty druhý nevím, protože to jsem venku, abych nepaspil.
1: To je Patti Smith Group, prosím tě. Jako pankáči, to jako jo, ale tam spíš jde o něco jiného, co mají společného tyhle punkový kapely americký. Nevíš, tak to nevadí, tak zkusíme dalšího a zavoláš příště, jo? Měj se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Beat.
3: Ahoj, Jirko, tady Vašek, ahoj. Můžu zkusit.
1: Povídej, no.
3: Já si myslím, jestli to nejsou americký interpreti.
1: No, americký to zatím jsou, ale tam jde o to o něco jiného trošku, že? Kde třeba společně hráli tyhle, víš, kapely? To nevíš?
3: No, tak to bohužel...
1: Tak to nevadí, ale díky, měj se hezky,
3: ahoj. Jo, ahoj, Jirko.
1: Rádio Beat, Jirka.
4: Ahoj, Slávek.
1: Ahoj, Slávku.
4: Prosím tě, já vám na trojčlenku, jestli vám...
1: Tak povídej,
4: Slávek.
1: Povídej, no.
4: Já bych řekl, že to je CBGB Club, New Yorkský.
1: Ty seš takhle chytrej jak delfín, jo, no jasně, že to je. Ramones, no, Patti Smith, no.
4: První byly Ramones, Patti Smith a teď bych řekl, že budou Talking Heads, nebo je
1: to... No takový, jsou Police, člověče, ty tam začínali.
4: Jo, Police, no.
1: Ale našlo by se toho Iggy Pop, jeď by mohl být.
4: No jasně.
1: Teď je tam taková prodejná, ale tu zeď, takovou tu poplakátovanou, a tak tu tam zasklili, jakože památečně. Jo. A já tam nebyl, ale náš Dave, jo, teda.
4: Ale já jsem tam v životě jsem tam nebyl, je to teda můj sen se tam dostat, no, ale vzhledem k tomu, že už je mi 54, tak nevím.
1: No hele, mě teď bude 60 a ještě se tam chystám, člověče, takže...
4: Tak dobrý.
1: Takže můžeme spolu, kdybys chtěl.
4: Jo, hele, vidě.
1: Vidíš, tak se již tak ozvi a nepeď mi to nepokládej, napíšu si na tebe adresu, kam pošlem tu samolepku, jo?
4: Jasně, děkuju.
1: No tak to jsem zvědav, jestli na tenhle výlet býťácký dojde. V každém případě býťák to rozluštil úplně parádně. Tenhle klub CBGB, to je zkrátka legenda, i to můžete vidět, ten symbol na tričkách mnoha muzikantů a kapel. No a my si dáme další muziku a začneme, no krásně vám klidně řeknu, že to bude Robert Plant, protože v téhle trojčlence o něj tak moc zase úplně nejde.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jirka, Rádio Beat.
1: Pavel Štěpánov, Olomouce, ahoj.
0: Ahoj, Pavle.
1: Já bych řekl, že když teda nejde o toho Roberta, tak půjde o Phila Collinse za bicíma.
0: Že tyhle skladby všechny nabubnoval on, viď?
1: No, přesně tak.
0: Ano, Pictures at Eleven, to je jednička Roberta Planta. Teď tu máme Paula McCartneyho, skladbu Angry, tak tu nahrál taky a ještě bys věděl, co by mohl nabubnovat, tak?
1: Ježiš, teď mě nic nenapadá, tak rychle, já jsem se dovolal asi tak po 15 letech.
0: A tak určitě Genesis svoje, že jo?
1: No jasně.
0: Collinsovky a taky člověče nabubnoval skladbu, která tady zazní do třetice spolu s Ericem Claptonem, takže to tedy určil skvěle. Máš samolepku, máš radost?
1: Mám radost, samozřejmě.
0: Tak to je výborný, že k někam poputuje.
1: Poputuje do Štěpánova u Olomouce.
0: Jasně, tak jo, hele, nepokládat, píšu si adresu. Pokládám.

0: Beat.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.
5: Spěchejte, rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou na Rádiu Beat.
6: Ano, a ta uplynulá trojčlenka, ta už byla taková trochu složitější, už tam šlo o to, kdo nabubnoval tu kterou skladbu a zrovna třeba v tom případě skladby Angry, která tu zazněla tedy nikoli v podání Rolling Stones, kteří mají stejnojmenou píseň, ale Paula McCartneyho, tak je to na tom albu jediná, kterou Phil Collins nabubnoval, takže to už chce trošku nějakou tu znalost. No a jsem zvědav v případě dalších kapel, tam mi to tak složité nepřijde, možná je to jednodušší, než se zdá, ale je to na vás, pokud už se budete cítit během první nebo druhé písně, že víte, klidně volejte na číslo 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Jirka, ahoj.
0: Ahoj, další Jirka, koukám. Tak povídej, jak bys to viděl.
1: Nebyl to třeba kapely z Londýna?
0: Z Londýna, viď. Kolik znáš kapel z Londýna takhle z hlavy hned?
1: Tak je Čusková Pink Floyd budou z Londýna.
0: Ano.
1: A pak nevím, nějaké ty britské.
0: No tak spousta, a... Queen, Stoney, The Cult, ale mraky pořád můžeme je David Bowie, co nás ještě napadne všechno, no. Jasně, je to takhle jednoduchý tentokrát, no, ale tak každý třeba by to nemusel vědět. Ty máš samolepku, máš radost?
1: Velkou, děkuju.
0: Kam poputuje?
1: Na dveře, už to mám jednu z někdy z historie, takže ji dám vedle ní.
0: A ty dveře jsou v Brně, nebo v Praze, nebo...
1: Na Moravě, u Kroměříže.
0: No výborně, no tak to máme radost, že nás posloucháte a nepokládat.
1: Dobře, počkám.

0: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
1: Ano, tak to byly tři kapely z Londýna, milovaného města. Zrovna jsme se tady s kolegyní Hedvikou včera bavili, že vyráží zase do Londýna. Tím cílem je tedy koncert Rogera Taylora, bubeníka Queen. Náš Carlos už byl v Edinburghu, hrozně si to chválil, tak jí to samozřejmě přeju Hedvice a těším se, až nám bude o tom vyprávět. No v každém případě pojítko, tedy v případě dalších kapel, bude zase nějaké jiné, i když zrovna ta první je taktéž britská, no ale nechte se překvapit, nebudu nic prozrazovat, ale myslím si, že tentokrát byste to možná uhodnout mohli, co myslíte?

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, tady Míra Hradiště.
0: Ahoj Míro, tak jak to vidíš s tou trojčlenkou?
1: Já to dneska vidím, že spojitost tam máme motorky.
0: Motorky, viď? Saxon, Motorcycle Man, teď je co?
1: Teď je nějaká písnička Harley Davidson nebo něco.
0: Harley Davidson, Blues Can't Heat, no. A věděl bys ještě nějakou motorkářskou takhle?
1: Víš co, ono je jich spousta, ale tak na rychlosti člověk asi...
0: Tak by si vzpomněl na Born to be Wild, že jo, to jsou Steppenwolf, ale my si dáme Věru Špinarovou, bílou Javu 250, co ty
1: víš
0: na to?
1: Víš to, to mě vůbec nenapadlo, no. Tak jak je to jednoduché teďka.
0: Tak jo, hele, napíšu si na tebe kontakt, jo?
1: Super, díky, čau.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Kvůli vysokým cenám nových aut stále častěji volíme ojetiny. V průzkumu uvedlo 80% zájemců, že je odkoupě nového vozu odradila právě cena, která za 5 let stoupla o 30%. Zájem je hlavně o zánovní vozy staré 1 až 3 roky s doloženou servisní historií. Jindřichohradecká úzkokolejka získá od státu na obnovu historických tratí 17 milionů korun.
2: Železniční trať Jindřichův Hradec Nová Bystřice je v současném jízdním řádu pro cestující značená jako trať číslo 229. Má délku 33 km a díky úzkému rozchodu koleje 760 mm, takzvaný bosenský rozměr, a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897 a mohla být delší. O 3 roky později vyrazily vlaky po stejném kolejišti z Gmindu do Litšau. Do Bystřice chybělo jen 15 kilometrů. Jenže pak se Evropa zašmodrchala a vše bylo jinak. Klidnou cestu párou nebo motorákem přeje Luboš Dvořák.
1: Nová verze Androidu se do telefonů jiných výrobců než Pixel často dostávají s několika měsíčním zpožděním. Výrobci musí systém upravit pro vlastní prostředí a nestíhají tempo pravidelných aktualizací od Google. Uživatelé tak mají na Pixelech nejnovější funkce dříve než u ostatních značek. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
3: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádiu Beat.
4: Ano, 2 minuty po 11. Tam se zakuckal dítěci, tak tam dám další trojčlenku.

0: víkend s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: Tady Standa, ahoj.
2: Ahoj Stando.
1: Tak já bych chtěl zkusit trojčlenku.
2: Tak povídej.
1: První byla bitva o Karlův most.
2: Ano.
1: Teď tam běží Špejchar Blues, takže jsme v Praze. Místa stavby v Praze, něco v tomto smyslu.
2: A třeba Hans Palsedy, že jo, to je Ivan Hlas, takže jsou to, jasně. Ano, části místa v Praze. Bezva, máš samolepku, máš radost.
1: Mám, velikou.
2: Tak to je skvělý, nepokládat.
1: Díky.
2: No a protože jsem se na začátku hodiny trošku zakuckal, tak tedy 14 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, teď jsem to stihl říct krásně, no a mám tu další trojčlenku a tato, myslím, že vás bude minimálně hudebně bavit stejně jako mě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: studio Beat.
1: Ahoj, tady Pavel Skatová. Prosím, já zkusím v trošku, že byli v Velké Británii kapely.
0: To už tady bylo z Londýna, tak tohle je jiný, to, jiný trošku to téma, ta spojitost. Teď se hrajou Queensryche a ty jsou americký. Nic jiného tě nenapadá.
1: Já teda poslouchám Floydy, jako, teď jsou teda buď napřed, nebo mimo asi teda, protože mi teď hrají na telefonu Floydy.
0: Tak to máš asi, jestli posloucháš po, jak se to jmenuje, přes apku, tak to máš malinko spožděný, ale teď jsou Queensryche, teď začali před chvílí. Tak to nevadí, tak jestli tě nic nenapadá, tak zavolej se zase příště, jo?
1: Škoda. Dobrý. Tak se dovolá Koreše, dobrý, tak jo, nic, ahoj.
0: Ahoj. Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Mirek.
0: Ahoj, Mirku.
2: Já volám na trojčlenku.
0: No.
2: Jsem přesvědčený, že to jsou koncepční alba.
0: Ano, nejsou antikoncepční, ale koncepční vyloženě, že jo?
2: Ano.
0: Nebo konceptuální se říká. Ano.
2: Jo. Judas Priest, Nostradamus, Pink Floyd, The Wall a Queensryche, Operation Mindcrime.
0: Ano, a to je skvělá diska, viď?
2: Výborná.
0: Vynikající. Doporučujem býťákům, pokud neznají, a ty máš samolepku. Jo. Tak.
2: Několikrát jsem mi viděl naživo, jak Queensryche, takže Fatejta.
0: Jo, je skvělej. Taky zpíval Avanti Show tady vlastně, dokonce.
2: Jo, no, ty jsem neviděl, protože Avanti Show nemám rád, ale...
0: No, jinak tam je nejslepší, jasně, no. Dobře, píšu si na tebe adresu, nepokládat.
2: Děkuju.
3: A teď trochu z jiného soudku.

0: je chyb. Rychlost je důležitá. Ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Ano, musím říct, že s Bíťákem, který tedy určil správně, uhodl, vyluštil tu předchozí trojčlenku, ta koncepční alba, jsme si pak ještě chvíli mimo éter pěkně popovídali o tom, jakou máme rádi muziku a že se oba těšíme na nové album Tonyho Iommiho, kde zpívá náš společný oblíbenec Jorn Lande. No a mám tu další trojčlenku, teď to bude zas úplně jinak, úplně jiný žánr, no a jsem na vás zvědav, ale myslím si, že zas tak úplně těžký to není, no ale v každém případě důležité je zavolat a dovolat se na číslo 210 32 33 34.

0: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Jirka, Rádio Beat.
2: Ano, tady Sávo z Rokyca.
1: Ahoj.
2: Já volám na trojčlenku.
1: Tak poslouchám, poslouchám.
2: No, já bych řekl, že to spojuje nějaký ten party time.
1: Jak to myslíš,
2: party time? Ta chobotnic, tancování, jo, zpívání.
1: No člověče, tak to teda úplně není, no.
2: Tak to není, no, tak sorry, no.
1: Tak to nevadí, tak to zkusil aspoň, no.
2: Dobře, tak.
1: Děj se, ahoj. Rádio Beat.
3: Ahoj, tady Petra.
1: Ahoj Petro, poslouchám.
3: Volám na trojku.
1: Ano, ano, to voláš dobře, tak povídej.
3: A myslím si, že to je solový projekt členů Beatles.
1: No solový projekt to není. Ale jako říkáš to dobře a zkus to nějak jako jinak specifikovat.
3: Tak projekt ne, ale...
1: No jsou to Beatles.
3: Jsou to Beatles, ano.
1: No, tak zkus to teďka. Je to vlastně jako by načla dobře, ale jsou to Beatles přímo teda. Akorát, že u každý té skladby...
3: Že zpívá po každé někdo jiný.
1: No a máš nápovědu, to měla dát rovnou manželovi, nebo koho tam máš? Tatín, koho tam máš, kdo tě napovídá?
3: Já tady mám manžela, ten se dovolal před chvílí.
1: Jo, takhle, no tak první skladbu Octopus is Garden, tak tu zpíval Ringo.
3: Ano.
1: Bubeník. Teď hraje 8 days a week, to znamená 8 dní v týdnu, a tu zpívá kdo? Co myslíš? Máš už jenom tři možnosti.
3: John Lennon.
1: Ano, takže teď si dáme George Harrisona While My Guitar Gently Weeps.
3: Jo, super.
1: No tak je to tak jako s odřenýma ušima, ale aspoň,
3: prošlo to.
1: Aspoň se dovzdělala trošku, jo? Takže takhle pokládat, píšu si adresu.
3: Děkuju.
1: Tak jste to slyšeli, Víťáci, ale jak jsem říkal, jde nám především o to se dobře balit, společně si popovídat o té muzice, něco se třeba novýho taky dozvědět, poslechnout si něco, co tu třeba hraje občas, nebo co tu hraje o trochu méně, a jsou to tedy sice velice cenné samolepky, ale nejde o život, takže i tady jsem rád tu samolepku samozřejmě poslal, no a jsem zvědav, jak budete úspěšní při luštění následující trojčlenky, pouštím první píseň.

0: Zatím jste asi nepočítali, že ještě někdy použijete trojčlenku, že? A ono, hele. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Martina.
2: Ahoj, Martinko, tak jak to vidíš s tou trojčlenkou?
1: Ano, volám to, vidím to tak, že tam jsou názvy kapel.
2: No.
1: Iron Maiden, AC/DC a Black Sabbath.
2: Že skladby se jmenujou...
1: Jakože podle skladby se jmenují podle názvů kapel?
2: No jako kapely, no, stejně tak, jako kapely. No.
1: Stejně jako kapely, ano.
2: Jasně, je to tak. To vás volá celá rodina, zase vy, ne?
1: Jo, jo.
2: Tak už pak dejte příležitost někomu dalšímu, nebo... Takže tam...
1: Ne, na... počkej, u nás, jako zkoušej to asi, ale
2: jo,
1: já nevím,
2: takhle,
1: jestli kluci se
2: dovolali. Jo, takhle, tak to jo.
1: Ne, u nás, ne, kluci se nedovolali.
2: Dobře, takže v každém případě je to správně, tyhle skladby se jmenují stejně jako kapely, to byl trošku chyták, protože od Iron Maiden to byla skladba Iron Maiden, od Black Sabbath jsou to Black Sabbath, ale skladba AC/DC byla od někoho jinýho, viď?
3: Ale byla to skladba,
2: ta kapela byla Sweet, britská, tak.
1: Jo.
2: Dobře, tak máš samolepku, nepokládat, napíšu si adresu, jo?
1: Ano, jasně.
4: A teď trochu z jiného soudku.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák pozvánku na zajímavý výlet, nejen o prodlouženém víkendu.
2: Zbylé jizvy po pobytu sovětské armády v tehdejším Československu se daří zacelit i po více než 30 letech. V bývalém vojenském prostoru Uralska, nedaleko letiště Hradčany, je v náletové zeleniny utopené sídliště po rodinách tehdejších důstojníků. Na místě jsem se přesvědčil, jaká je po vleklém urovnání majetkových vztahů šance na znovu obydlení téměř 500 bytů v rámci projektu Zelené Uralsko. Jenže příroda a lidé tu byli dříve než všechny armády, které nechali zmizet 20 jim překážejících vesnic. Geopark Ralsko vznikl před 10 lety jako 7. v Česku. Zahrnuje oblast téměř 300 km čtverečních katastru Ralska, Dox a Hamru na jezeře na Českolipsku. Podzim v Národním geoparku bude letos ve znamení objevování, pohybu a příběhu lidí, kteří v bývalém vojenském prostoru žili. Do listopadu bude program pro všechny, kdo chtějí tuto krajinu poznat. Připravená je lesní terapie, turistický pochod a cyklojízda, ale také třeba mykologická vycházka nebo terénní workshop.
1: Nevelkou plzeňskou výstavní síň 13 kurátoři proměnili v myšlenkovou mapu. Nejslavnější český typograf a pedagog Jan Solpera na ní skrze texty z aktuální knihy nazvané Typo života běh rovná se Solpera komentuje svou tvorbu od 60. let minulého století. Patří do ní plakáty, knižní obálky, desítky logotypů, včetně pravděpodobně toho nejslavnějšího pro Českou národní banku. Také informační systém už neexistujícího brutalistního hotelu Praha, televizní grafika a samozřejmě i jim vyvinutá písma. Přehlídku lze ještě navštívit do příští neděle 4. října. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
3: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
4: Ano, víkend s trojčlenkou, se nám tu láme poledne, tak já připomenu, že máme poslední sobotu měsíce září, poslední víkend. Svátek má dnes Andrea, no my tady máme svátek přímo luštitelský, křížovkářský, nebo tedy v tomto případě jsou to naše trojčlenky, Big Beatové, rockové, beatácké. Zatím jsme všechny úspěšně vyluštili, něco trošku s odzřenýma ušima, ale to vůbec nevadí, aspoň se trošku dovzděláme společně, už tu mám další trojčlenku a tady zas to bude zajímavé, protože je zas to pojítko, to už můžu předeslat úplně jiné, než u všech těch předešlých. Tak jsem na vás zase zvědav, kdo už třeba si bude myslet během první nebo druhé, že ví, co je tím pojítkem, klidně volejte na to číslo 210 32 33 34, alespoň si trošku popovídáme.

0: Wrestling s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: Kristýna, volám na trojčlenku.
2: Ano, Kristýno, jak bys to viděla s touhle trojčlenkou?
1: Na obalu CDčka jsou děti.
2: No, a LPčka dokonce.
1: Nebo LPčka.
2: Nebo obojího. Takže co bylo první? To byla Nirvana, viď?
1: Nirvana a teď je to YouTube. Ano. A nevím, jestli to nemám posunuté, protože to poslouchám z telefonu. Tak
2: ano, na YouTube se přímo ta deska jmenuje Boy, že jo, tam je ten chlapec. A u té Nirvány?
1: Come as you are.
2: No a tam je ten pod vodou, že jo, jak se, se pak s nima soudil, když byl dospělý už.
1: Ano.
2: Tak já
1: jsem si na to vzpomněla, když jsem to slyšela.
2: Tak.
1: Protože si hraju tady s Miminkem, takže...
2: Že takhle, jak se jmenuje Miminko?
1: Eleanor.
2: Tak, ježiš, to je hezký jméno, jak, no, jak to z nějakého filmu nebo tak něco.
1: Princezna,
2: jo, takhle. Já tě ještě taky samozřejmě zdravíme a já tě jenom prozradím, že ta třetí věc to budou Van Halen a na 84 je Miminko jak kouří, jestli si to nepamatuješ.
1: Jasný, vím.
2: Jasný, no tak vidíš, tak ty jsi znalkyně, tak myslím, že samolepka poputuje na to správné místo. Řekni nám ještě kam, do jakého města nebo...
1: Moravský Krumlov.
2: No, nádhera, ob epopej, že jo, je tam.
1: Ano. A tam právě bydlela Eleanora.
2: Jo, takhle, to je, no jež, to je moc hezký. Tak mi to nepokládej, jo, prosím
1: Jasný.
2: Tě.
1: Jasný, děkuju.
2: Tak vidíte, já se tu dovzdělám, třeba co se týče historie a tak dále. No a hned tu mám další trojčlenku, opět kdo ví, nebo si myslí, nebojí se a volá na číslo 210 32 33 34. A připomínám, že můžete volat úplně kdokoliv, býťátka, býťačky, býťáci, nemusí to být jen nějací vyvolení, ale každý, kdo si myslí, že zná pojítko mezi třemi skladbami, které tu zní pěkně po sobě, tak může zavolat. Už tam sázím další kousek.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, tady Martin.
0: Ahoj, Martine.
1: Já myslím, jestli to nejsou uživatelé titulu Sir, tedy šlechticové britského impéria.
0: Ale Keat má taky titul.
1: No já myslím, že ho dostal taky, podle mě.
0: Hele, člověče, taky by to mohlo být, ale myslím, že...
1: O tom četu.
0: Ale třetí jsou Crosby, Stills, Nash and Young a to už asi by nešlo, viď, do toho.
1: No, to asi ne.
0: Ale mají společného, že mají nějakou zálibu, za kterou asi trpěli trošku, nevíš, o tom něco?
1: Jo, nějakýho koníčka, že by měli ty, jo, no, tak co vím, tak nějak... nějaký divoký mejdany, že od Keith Richards několikrát spadnou za nějaký
0: dobře, ale všem těm, jak Crosby, tak Richards, tak Cartney se jim něco díky tomu přihodilo.
1: No spadli z palmy, se stromu?
0: Ne.
1: Ty jo, tak to. Tak. No zatkla je policie ještě.
0: Ano, ne, ano, a následně...
1: Následně museli být v nějak jako v nějaký celé nebo
0: v no, si odseděli něco. Paul McCartney no. V Tokiu 9 dní, Richards byl začen s Jaggerem doma a seděl taky několik dní v roce 67 a Crosby dokonce 9 měsíců v roce 1985 a všichni kvůli drogám. Tak, jsme to dali dohromady. Já vím, že ty voláš a vždycky o muzice toho víš hodně, takže tu samolepku si samozřejmě zasloužíš, ale dali jsme to teda dohromady společně. Což ale nevadí, že jo, tak nám, jak jsem říkal, jde nám o to, aby jsme se dobře bavili. Hlavně baví tě tenhle víkend?
1: No samozřejmě, jako vždycky. Tak to je skvělý. Váš je skvělý.
0: Tak nepokládat, píšu si adresu.
1: Jasný.

0: nespěchejte. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: No a nás čeká další trojčlenka této hodiny, dne i víkendu. Tohle jsem tedy si připravil přímo já. Doufám, že se mi povedla, protože jsou to všechno moje oblíbené skladby a tak jsem tedy zvědav, co vy na to, kde tam najdete to pojítko.

0: Jirka, Rádio Beat.
1: Karel, zdravím tě.
0: Ahoj, ahoj. Tak jak bys to viděl s tou trojčlenkou?
1: Já bych to viděl tak, že slyším zpěváky Black Sabbath, mimo Ozzyho Osbourna zatím. Ronnie James Dio hraje.
0: To by taky mohlo být, ale o zpěváky zrovna tady nejde, ale už docela jako dobrým směrem. Nic jiného tě nenapadá?
1: Tak. Myslím. O zpěváky nejde.
0: Nejde, no. Ale jako máš pravdu, jako zatím to tak je, ale ta třetí písnička pak už nebude tak. Tak to zkusíme někoho dalšího teda. Zavoláš, když tak příště.
1: Dobře.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Rádio Beat.
2: Ahoj, Jirko, tady Květoš.
0: Ahoj, Květošu, ahoj.
2: Zkouším tu trojčlenku.
0: Ano, ano.
2: A napadlo mě, že spojovatel by mohl být Kozy Paulo, který bubnuje.
0: Bubeník, viď? Headless Cross, tam tím začne přímo ve Stargazeru, teď je ten jeho nesmrtelný break na začátku. No a pak si dáme přímo na, přímo jeho píseň.
2: To mě taky napadlo, no, že by to mohlo pokračovat.
0: No tak spousta by, teď on hrál s Gary Moorem, že jo, s Brianem Mayem, s kým ještě hrál, ještě bys na něco přišel. S Michaelem Schenkerem, že jo, taky. Prostě byl to skvělý bubeník a bohužel se zabil v autě ve 48 letech pouhejch. Takže, jsi to věděl, sláva, hurá, kam poputuje samolepka, řekni.
2: Do Brna.
0: Ano, do Brna, výborně. Tak nepokládat, prosím, jo?
2: Jasně.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
3: Včera neděle bylo.
4: Včera byl hezký čas.
3: Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
6: Hard and Heavy.
7: Klasika, novinky, rozhovory.
8: Zítra od 8 do půlnoci.
9: Za týden bude zas.
8: Na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
10: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Nejrychlejším policejním autem v Česku je Ferrari 458 Italia, které zvládne jet až 326 km v hodině. Dálniční policie ale mnohem častěji používá BMW 540i, a to v označené i civilní verzi s měřením rychlosti. Nenápadné dodávky Iveco Daily pak pomocí kamer sledují přestupky řidičů od telefonování až po nesprávné předjíždění. Vědci vymysleli nanonátěr, který má bránit až 600krát lépe korozi než současné způsoby. Více Roman Všetečka.
11: Od doby, kdy lidé začali používat kovy, bojují s korozí. Od různých olejů, galvanizaci přes recepty na slitiny hledají výrobci způsob, jak zabránit degradaci povrchu kovů vlivem okolního prostředí. Využívají se i nanomateriály. Jeden nový se samoopravovací funkcí, který slibuje dlouhodobou ochranu, vyvíjejí na Australské univerzitě v Queenslandu. Použití nanomateriálu pro ochranu kovů před korozí není nový nápad, zpravidla se používá vrstva na bázi grafenu. Nyní výzkumníci z Queenslandské univerzity vyvinuli chytrý samoopravný nátěr, který by mohl výrazně prodloužit ochranu kovových součástí a výrobků za pomoci speciální látky, která zpomaluje nebo zastavuje korozi takzvaným inhibitorem koroze. Nápad je postaven na inhibitoru v podobě benzotriazolu, který je uchováván uvnitř kapsičky s rozměry na úrovni nanometrů. Více se dočtete na technet.cz.
10: Umělá inteligence se stále víc podílí na vlastním vývoji. Třeba u společnosti Anthropic už sám Claude vede více než čtvrtinu výzkumných a vývojových úkolů. Někteří odborníci se obávají, že další sebevylepšování může představovat vážné riziko. Zánik lidstva kvůli AI v příštích 10 letech odhadují na více než 10%. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
12: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádio B.
13: No a jen 2 minutky, ani ne, po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a stále luštíme rockové Big Beatové trojčlenky, zkrátka vždy po sobě zazní 3 skladby, které na první poslech třeba spolu nějak nesouvisí, ale protože vy jste chytří, moudří, vnímaví a máte rockovou muziku stejně jako já rádi, tak tam vždy nějaké to pojítko najdete a to může být úplně v čemkoliv, může to být text písně, název kapely, původ hudebníků, co já vím, minule teď jsme měli naposled, že stejný bubení, Kozy Pavel nabubnoval všechny tři písně a může tam být, já nevím, co, zkrátka je to také na vašem postřehu a těch znalostech, no a teď se mi zdá, že to asi bude snadné, i když kdo ví, zkrátka dávám první píseň a kdo už si myslí, že ví nebo ví, tak volá zkrátka na číslo 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Nazdar Jiříku, hlásí se Zdenda Stachová.
0: Ahoj Zdendo, no tak
1: já byl dopoledne v lese, víš, teďka mám čas.
0: A jaký to bylo v lese?
1: Dobrý. Paráda, prošli jsme se, zub jsme tady už nenašli, ale aspoň jsme si vyčistili hlavu, jak se říká.
0: Dobře, dobře, a když jsi si vyčistil, pálí
1: ti to
0: teď?
1: Tak jsem si vyčistil tak, že si myslím, no. Teďka dospíval Jim Morrison a teďka je Kurt Cobain, takže 27 klub.
0: Jasně, umělci, kteří umřeli ve věku 27
1: let. Tak to bylo jednoduché jako fakt.
0: Tak ještě ale musíš jmenovat aspoň jednoho.
1: Tak třeba Jimi Hendrix, ano, nebo Janis Joplin.
0: Ano,
1: třeba.
0: Ano, Amy Winehouse třeba a tak dále.
1: Tak, samozřejmě.
0: Dobře, máš pochvalu před nastoupenou jednotkou a rozvinutou zástavou a k tomu ještě samolepku, to je dobrý, ne?
1: Paráda.
0: Tak jo.
1: Já už jich mám dost, ale to nevadí, já je sbírám.
0: Tahle je úplně jiná, hele, to s takovou ještě nemáš.
1: Tak jo.
0: Dobře, jde pokládat.
1: Jasný.

0: bowling s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: No a musím říct, že mě to baví s vámi, býťáci, takhle když si popovídáme o víkendu, vůbec se necítím jako v práci, no a proto jsem vybral zase dvě moc krásné, nebo dvě, tři, když je to trojčlenka, písně, které něco spojuje a tady myslím, že to bude zase pro správného býťáka úplně snadné, ale to nevadí, hlavně, že si poslechneme parádní muziku.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, to je Lukáš.
0: Ahoj, Lukáši. Tak jak bys to viděl?
1: Ale já bych to viděl, že to jsou jakoby zpěváci nebo členové Deep Purple.
0: Zpěváci, ano. A teď teda hraje Gillen, zpívá, předtím to byl. Coverdale.
1: Coverdale,
0: bys, kdyby to ještě mohl být pak?
1: Jo, tak já nevím.
0: Joel Turner byl taky zpěvák, taky tam s Coverdalem napůl zpíval Glenn Hughes a první zpěvák Deep Purple, tak to byl Rod Evans, ale takhle to je. Ale tak, dal jsi to dobře, tak jako samolepka ti patří, řekni nám, kam poputuje.
1: Do Libišan.
0: Jo, tam je šamán z Libišan, že jo? Ten je vedle tebe určitě, ne, někde?
1: Zatím ne.
0: Dobře, tak ho pozdravuj a já si napíšu na tebe ještě adresu, jo?
1: Aha.

0: spěchejte. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: Ano, víkend s trojčlenkou, já myslím, že ještě než dorazí teď na druhou hodinu Dan Kohout, který tu má zase spoustu a spoustu těch trojčlenek, tak my stihneme minimálně dvě a tahle by se vám, myslím, mohla líbit a zas to, myslím, nebude těžké, no je to zase na vás, kdo ví nebo si myslí, že ví, volá na číslo 210 32 33 34.
2: Včera ráno přišla zubatá, zubatá, včera ráno přišla zubatá, zubatá, včera ráno přišla

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tři songy odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Jirko, Irena.
2: Ahoj, Irenko. Tak jak to vidíš s touhle trojčlenkou?
1: No, nevím, jestli to vidím dobře. Napadly mě různý věci, ale typla jsem si, že k tomu patří dívka s prdlami ve vlasech.
2: To ne, člověče, ne? To nepatří, no. Ale zkus jako tak se nad tím zamyslet, co je to za kapely, co nám hrajou.
1: Jasně, no mě spíš zaujalo to, že všechny tři texty psal František Rigoček, takže.
2: Já myslím, že Zimní královnu psal Aleš teda, to se tak pamatuju.
1: Jo, já
2: ale...
1: myslím, že mu tam nějak jako, že tam nějak asistoval, to mám pocit.
2: Dobře, tak to nedáš dohromady, nenapadá tě jiný potítko. Dobře, nevadí, měj tak. Se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Beat.
3: Ahoj, tady je Radovan.
2: Ahoj, Radované.
3: Tak já volám na trojčlenku.
2: Tak povídej, jak to vidíš?
3: Tak hele, já bych to viděl tak, že u Pražáků neplač, hochu, musíš jít hned se mnou. A teď bylo Hvězda pláče, takže pláč to spojuje.
2: Tak to člověče není ono, je to mnohem jednodušší.
3: ale je mám dobře. No,
2: ale dokonce si vlastně tu správnou odpověď už řekl mimochodem, ale tak když se nad tím zamyslíš.
3: No, takže Pražáci, neplač, hochu, musíš jít hned se mnou. Jo, takže by ten hoch kluka zachránit. Takže hoch, kluk.
2: Ne, bylo to úplně to první slovo, co jsi teď řekl.
3: Hoch.
2: Ne, ještě předtím.
3: Počkej, neplač, hochu.
2: No, ty jsi pojmenoval nějak tu kapelu no. První, ne?
3: No, jo, Pražáci.
2: No, a odkud jsou Rakajn?
3: Jo, jasně.
2: A ještě jo. Bude Olympik.
3: Jo, tak jo, Olympici, to by šlo, to
2: tak,
3: by šlo.
2: Tak teď je tu odpověď teda.
3: Takže, Pražský výběr.
2: No, ale co pojí ty tři kapely, odkud jsou teda?
3: Odkud jsou? No z Prahy, ne?
2: No jasně, teď to je ono, takže.
3: No.
2: Takže jsou to Pražáci prostě.
3: Jo,
2: takhle,
3: Pražáci,
2: no,
3: Pražáci prostý, takhle, no. Jo, ty jsi to myslel takhle, jako Pražáci,
2: ano,
3: jasně.
2: Ano, jsou to, pak budou třeba kapely z Brna, nebo kapely
3: jo,
2: z Londýna, tak ty
3: jo.
2: Jsou zrovna z Prahy.
3: Takže to... Pražáci, rozumím.
2: Tak jsme to dali dohromady, vidí to samolepku.
3: Dobře, znám povědou, děkuju.
2: Dobře. No a takhle my si tady v té Praze žijem, představte si to. Takže, jak jsem říkal, než dorazí Dan, mám tu svoji poslední dnešní trojčlenku.

0: Jirka, Rádio Beat.
1: Franta Českoprovský, ahoj.
0: Ahoj, Franto, tak povídej.
1: Já to risknu hned na první dobrou, Brian Adams. Takže to bude Kanada, ne?
0: Ne, ale on tam nespívá jenom Brian Adams, viď?
1: Jo, já vím, to je ten s více lidma, no tak já to zkusil jen tak, no.
0: No já vím, ale tak tím pádem bys mohl vědět, co by to mohlo být jinýho, ne?
1: To mě nenapadá, já jsem čekal, že druhý budou Rush třeba, takže bych to střelil na tu Kanadu, no.
0: Dobře, no, tak nic, tak se mějte pěkně v Českoprskách. Pozdravujeme Špulína a Fefinku. Ahoj.
1: No, čau.
0: Rádio Beat.
2: Ahoj Jirko, tady Marcela.
0: Ahoj Marcelko, no.
2: Jestli by to nemohly být duety.
0: Duety, viď? A co teď to tam hrálo? Co to tam bylo?
2: Brian Adams a Tina Turner.
0: Tak jo, dáme ještě Davida Bovýho a Micka Jaggera a Briana Maya a Jennifer Rush a je to, viď?
2: No, zkus to.
0: Tak jo, máš tu samolepku, jsi dobrá prostě, no.
2: No, super, díky moc.
0: Tak jo, tak posíláme nepokládat.
2: Dobře, děkuju.
0: No a tím pádem už vás dnes naposledy ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl, vítám tu odpoledního kolegu Dana Kohouta, i on tu má krásné trojčlenky, můžu vám prozradit, že ta první jeho začne opět s Iron Maiden, má tu přímo The Number of the Beast, to číslo bestie, a to jsem tedy na vás vědat, tahle přijde docela rafinovaná, ale tak to už pak se nechte překvapit, co Dan vymyslí, no a já se na vás budu těšit za se zítra a to hned po ránu a můžu vám prozradit, že v pondělí, kdy je svátek, jo, tak budeme hrát jen a jen na vaše přání, tak když si nás pěkně naladíte, tak po celý den můžete volat a někomu věnovat nějakou hezkou písničku. Tak a tady je poslední duet tohoto, této trojčlenky, jak jsem říkal, Brian May a Jennifer Rush a skladbu, tak tu vám určitě představovat nemusím.

0: Ahoj byťáci, dnešní večer v písecké počáře bude poněkud výbušný. Protivínská Araxa, poctivý hard rock a heavy metal si pozvali ostravskou kapelu Metal Factory. Takže se můžeme těšit na dvě zpěvačky a melodický metal s moderní koncepcí. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo Počarou, písek.
1: Ahoj, všichni jste dnes zvaní od 16 hodin na Big Beatové setkání do Odeře u Hroznětína. Vystoupí Kaufband, VS Beat, Crash, SIB. Přijďte, bude hezky. A komu bude večer zima, může si požádat o deku. Ahoj, Vráťa.
2: Zdravím všechny rockery, rockerky a všechny milovníky dobrý hudby. Tady Maleňák z Rapete. Zveme vás všechny dneska večer v klubu Labe v Hořovicích. Rozjedeme to tam společně s klukama z Reflection of Karma. Myslím si, že to bude skvělá akce. Rapete, my a Reflection of Karma. Dnes večer v klubu v Labe. Chceme tě tam vidět. Doražte. Zdar.
3: A teď trochu z jiného soudku.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Muzea na Moravě a ve Slezsku po roce 1989 urazila dlouhou cestu od propagandistických nástěnek k vyprávění příběhů a novým technologiím. Proměnu témat i přístupů sleduje nová výstava v Moravském zemském muzeu v Brně. Její tvůrci shromáždili data o víc než 14 950 výstavách a expozicích ve 40 muzeích v letech 1990 až 2020. Přiblíží nám je Hana Krutílková z autorského týmu.
2: Je tam takový trend, že od 90. let, kdy se dělali především výstavy z politických dějin a z perzekovaných dějin, tak se ten trend obrací k takzvaným novým kulturním dějinám a dějinám každodennosti. Prostě se ty výstavy i vlastně historiografie poličťuje, věnuje se menším celkům a ty menší celky se prezentují jako součást nějakého většího dědictví. Takže od politických dějin ke kulturním dějinám.
1: Informace jsou dostupné také na webu muzejní výstavy CZ. Pro oblast Čech údaje shromažďuje Národní zemědělské muzeum. Americký technologický gigant Apple otevře v Londýně nový špičkově vybavený koncertní sál. Bude se nacházet v prostorách pod britským sídlem společnosti v komplexu Battersea Power Station. V tomto sále s kapacitou 600 diváků se budou konat exkluzivní vystoupení jak hudebních hvězd, tak začínajících kapel. Všechna vystoupení budou natáčena a živě přenášena online. Tento prostor, jehož otevření se očekává v nejbližších týdnech, prý disponuje větším počtem kamer a reproduktorů než jakékoliv jiné místo této velikosti kdekoliv ve světě. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na rádiu Beat.
3: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
4: Ano, je to tak, víkend s trojčlenkou na rádiu Beat, od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. Máme tady další trojici, všechno víte, číslo znáte, ale přesto ho připomenu, 210, 32, 33, 34, číslo sem do studia. Já myslím, že je vše jasný, no a já už spouštím první song.

0: Tak po druhý pecce už můžu brát telefon, to je jasný, protože druhá píseň už může být to vodítko, nevím jestli stoprocentní, ale zkusíme první telefon. Nazdar, šamané.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj, tak jakou souvislost si našel? Hráli jsme si Iron Maiden, že jo, a teď dozněl Gary Moore, tak co říkáš?
1: Tak já bych řekl, že to je o číslech.
0: O číslech.
1: V první písničce je Number of the Beast 666.
0: Ano.
1: Gary Moore, ten zpíval něco o čtyřce, jestli jsem dobře rozuměl.
0: O sirce?
1: O čtyřce, čtyři.
0: Jo, no, zpíval skladbu Still Got the Blues.
1: No a For You, to je čtyři.
0: Jo, For You, takhle. Ale to není for psáno, ale for, což je pro tebe. For You je pro tebe. Jo, to je předložka, to není číslo, bohužel. Tak nic, tak zkusíš příště, no, štěstí. Tak jo, přátelé, já pokračuju dál. Možná, že se doberete správného výsledku. Tak jdem na to. Třetí píseň, která už by měla být tou rozhodující, tou určující.

0: trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na rádiu Bí.
1: Tak tahle první odpolední trojčlenka ještě vyluštěna nebyla, ale telefon tady bliká o stopéro, tak já beru další. Ahoj, kdo je tam?
2: A tady Jirka.
1: Nazdar Jiříku, ale... tak jaká byla souvislost předchozích tří písní?
2: Já si myslím, že Iron Maiden, že je mrtvej zpěvák, potom Gary Moore, že je mrtvej a Ronnie James Dio.
1: Je mrtvej.
2: Je no, mrtvej.
1: Všichni jsou v rokovém nebi, ano. To je pravda. Hele, ale... tak je to sice pravda, ale není to ta správná odpověď. Bohužel většina trojčlenek, který jsme hráli a který budeme hrát, by bohužel splňovala tohle kritérium. Jo. Je to strašný. Takže takhle opravdu nekrofilně jsme to nepojali. Takže to není správná odpověď, ale díky. Víceméně je, ale já chci jasný. Slyšet jinou odpověď. Hele, díky, Jiří. Měj se, čau, čau.
2: Měj se, ahoj.
1: Já se trošku směju, to je takový, ale nemyslím to samozřejmě vzhledem k už nebeskému životu těchto slavných rockerů, ale tomu, jak je to bohužel pravda a život je takový a jiný nebude, nežli tvý tělo platnosti pozbude, abych citoval klasiky, neříkám, že je to úsměvný, ale tady tomu našemu osudu, který nás všechny stihne, se musíme jenom pousmát, jinak bychom se zbláznili, to je jasný. Další telefon, haló, kdo je tam?
3: Ahoj, tady je Petr.
1: Nazdar, Peťo.
3: Můžu hádat?
1: No hádej, hádačo.
3: Já si myslím, že vždycky tam objel někdo, kdo už zemřel.
1: No to říkal teď před chvílí Jiří, to jsme vyloučili, prosím tě. Tak to,
3: jo, tak já jsem...
1: Bohužel,
3: tak
1: bohužel. Ne, nic se neděje, prosím, neumlouvej se. Díky za telefon, měj se zatím.
3: Ahoj.
1: Čau, čau. Tak, zkusí to někdo další ještě. Jaká je souvislost těch tří písní, ano, který jsme si odehráli? Tedy Iron Maiden, Number of the Beast, Gary Moore, Still Got the Blues, a Rainbow, Long Live Rock and Roll. Tak... Další volající. Halo, kdo je tam?
4: Ahoj, tady Pepa.
1: Nazdar, Pepo, mohl bys mluvit trošku hlasitěji, prosím?
4: Ahoj, tady Pepa.
1: No, tak povídej, Pepo.
4: Jako tří zpěváci od Iron Maiden.
1: Ne, tak to tam nesedí. To je naprostá, naprostý omyl, takhle to řeknu, jo? Díky, měj se. Čau, čau, čau, čau. Tak, já to zkusím ještě... jeden pokus, ale pak už tedy nevím. Halo, kdo je tam?
5: Ahoj, tady Diviška.
1: Nazdar, Diviško, to je krásný jméno, Diviška. No, tak povídej, Diviško.
5: Já si myslím, že všechny ty písničky mají album, to se jmenuje stejně jako oni.
1: No, taky správná odpověď, to znamená eponymní alba, ale... No. Ale je tam, já potřebuji ještě jinou, kdo se do ní trefí. Je to hádanka? Jistě, taky by se to dalo uplatnit, ale bohužel ještě chci slyšet jinou odpověď. Díky, měj se, čau, čau, ahoj. Tak, poslední pokus, mě by bylo líto neprodat, že jo, abych tady mě zůstala jedna samolepka znalec rokové historie volná. Tak, kdo je tam?
6: Ahoj, tady Míra, Hradiště.
1: Nazdar, Míro z Hradiště.

0: Povídej.
1: Prosím tě, napadlo mě, není tam souvislost, že všechny tři písničky jsou zpívané anglicky?
0: Tak to bys chtěl samolepek, že by se mohl prodávat na trhu, teda jo.
1: Protože... Počkej, tak ono je to dneska formulované různě, jo.
0: No já vím, zkusil se strefit. Máš pravdu, jsou všechny zpívaný anglicky, ale říkám to v té souvislosti, že většina těch trojčlenek jsou britský či americký kapely, který, jak víme, zpívají anglicky, jo, to je jasný. To je většina písní, která se hraje na rádiu Beat. Jo, kdyby tady byly tři kapely, které by zpívaly maďarsky, tak to by ses asi trefil, protože to by byla výjimka, ale takhle to není. Díky, měj se hezky, čau, ahoj. Tak, přátelé, už budu asi prozrazovat, já nevím, zkusím to ještě teda jednou. Ježiš, teď se mi to tady pohnojilo, promiňte, já to tady takhle sešlápnu a už jsme zase zpátky na lince, kdo je tam?
2: No, tady Jirka, ahoj.
0: Nazdar, Jiříku.
2: Hele. Zkusím rok vydání, není stejný, 82. Tak nic.
0: Díky, čau, ahoj. Já to ještě jednou zkusím, přece se někdo z vás musí trefit do správné odpovědi. Zdravím Radio Beat, kdo je tam? Halo? Tak to nám nevyšlo. Další telefon. Zdravím Radio Beat.
3: Ahoj, Květoš z Brna.
0: Nazdar, Květoši.
3: Prosím tě, já si myslím, že jsou to titulní písně z těch jednotlivých alb.
0: No jasně, titulky z jednotlivých alb, přesně tak. Výborně, já ti blahopřeju, byl jsi asi sedmý nebo osmý, ani jsem to nepočítal už, kdo se trefil do správný odpovědi. Já tě poprosím, zůstaň mi na telefonu, abych si zapsal tvoji adresu a pošleme ti samolepku Znalec rokový historie.
3: Děkuju.
0: Tak, taky děkuju. A vydrž, nezavěšuj. No a my se pustíme do další trojice bez dlouhých řečí. Spouštím.

0: Tak v téhle sérii, ještě všechny tři písně nezazněly, zatím jenom dvě, ale myslím si, že už můžete najít souvislost. Pokusí se o to první volající, halo, kdo je tam?
1: No, ahoj, dále.
0: Nazdar. Čau, prosím tě, mluv víc do toho telefonu, jedeš asi já, autem, já. Hučí to tam, tak tě blbě rozumím.
1: Hele, do trojčlenky, je to vesmír. Země, Venuše.
0: No.
1: Teď bude Země určitě a předtím byl Mars a teď je Venuše.
0: No, seš hodně blízko, ale vesmír, já bych chtěl přesnější odpověď.
1: Planety.
0: No, vidíš to, jak seš dobrý. Super, perfektní odpověď, protože my jsme si hráli synkopy Venuše a David Bowie Life on Mars a důkazem bude kapela Steppenwolf Jupiter's Child. Výborně, tak zůstaň mi na telefonu, ať si tě vyspovídám, co se týče adresy, jo?
1: Dobře.
0: Nazdar zatím. Tak, tady to máme jasně daný, sami jste to slyšeli. Takže ten důkaz.

0: spěchejte. Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
1: No a před náma další trojčlenka, budu stručnej, připomenu číslo, jsem do studia Rádia Beat 210 32 33 34, jdem do toho.

Rádio Beam naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak dvě písně jsou za námi, no a my už si můžeme samozřejmě dovolit brát další telefony. Tak, kdo je tam? Haló?
1: Tady je Dali, zdravím z auta, ahoj.
0: Nazdar, ještě jednou to jméno, David nebo Dali?
1: Dališ,
0: teď
1: jinak
0: Dalibor,
1: jo?
0: Jo, Dali,
1: aha,
0: jo. Už jsem to pochopil. A hele, ty voláš a jedeš, že jo?
1: Ano, jedu od Kutné Hory do Bruntálu, kde máme SDčky.
0: Jasně, jasně, to chápu, to si to tam chlapci a děvčata užijte. Po kolika letech?
1: Ale já ti ani nevím, ale končili jsme v roce 74 jsme skončili.
0: Aha,
1: no. Takže hodně dlouho, no.
0: To některý spolužáky ani nepoznáš teda.
1: No. A my jsme se viděli před rokem nebo před dvěma,
0: jo,
1: to
0: takže jsi to identifikoval a teď už, je to, no. Teď už je to jasný. Tak Dali, nebo Dališi, jaká je souvislost?
1: No, já si myslím, že to budou zpívající bubeníci, ne?
0: Přesně, jsou to zpívající bubeníci. No, vidíte, trefili jsme se rovnou do černého.
1: Já jsem ti volal, no, Roger Taylor, to už jsem ti volal při první písnice, mě tak napadlo. Druhý byl Eagles, jo, druhá písnička.
0: Ne, no, Don Henley, ano, ano.
1: No. A já nevím, jestli už zazněla třetí, protože já jedu autem a měl jsem puštěný volání a nevím, co všechno už zaznělo, jo.
0: Jo, jo, no tak Queeni zazněli, Don Henley zazněl a Phil Collins ještě zazní. Queeni, I'm in love with my car, Roger Taylor zde dokonce nahrál i doprovodnou kytaru, takže se toho zhostil opravdu hodně. No a
1: Phil... má i solový album taky, no.
0: Jasně, no ano. A Phil Collins, ten je jednoznačný, co si budem povídat. To bude jenom takový důkaz toho, že jsi měl pravdu. Zůstaň mi na telefonu, ať si tě zapíšu, jo, Dališči. Jo, nezavěšuj, díky, čau, čau. Jak jsem říkal, Phil Collins jako důkaz zazní v zápětí a já spouštím.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Kvůli vysokým cenám nových aut stále častěji volíme ojetiny. V průzkumu uvedlo 80% zájemců, že je odkoupě nového vozu odradila právě cena, která za 5 let stoupla o 30%. Zájem je hlavně o zánovní vozy staré 1 až 3 roky s doloženou servisní historií. Jindřichohradecká úzkokolejka získá od státu na obnovu historických tratí 17 milionů korun.
2: Železniční trať Jindřichův-Hradec Nová Bystřice je v současném jízdním řádu pro cestující značená jako trať číslo 229. Má délku 33 km a díky úzkému rozchodu koleje 760 mm, takzvaný bosenský rozměr, a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897 a mohla být delší. O 3 roky později vyrazily vlaky po stejném kolejišti z Gmindu do Litšau. Do Bystřice chybělo jen 15 kilometrů. Jenže pak se Evropa zašmodrchala a vše bylo jinak. Klidnou cestu párou nebo motorákem přeje Luboš Dvořák.
1: Nová verze Androidu se do telefonů jiných výrobců než Pixel často dostávají s několika měsíčním zpožděním. Výrobci musí systém upravit pro vlastní prostředí a nestíhají tempo pravidelných aktualizací od Google. Uživatelé tak mají na Pixelech nejnovější funkce dříve než u ostatních značek. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
3: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám Víkend s trojčlenkou na Rádiu Beat.
4: Ano, Víkend s trojčlenkou na Rádiu Beat. Omlouvám se, pokud jste slyšeli do poslední písničky té trojčlenky Phila Collinse, tedy náš rozhovor, jak jsme se domlouvali s adresou s Daliborem, tak se omlouvám, zapomněl jsem prostě stáhnout kliku. Teď už se mi to fakt za celý dopoledne, teda odpoledne, no to je vole, odpoledne fakt nestane, teda aspoň myslím. V každém případě v další hodince vás zdraví Dan Kohout. No a před námi je další trojčlenka, takže je na vašich znalostech, řekl bych i citu, intuici, detektivnímu talentu, jo, něco, musíte v sobě najít něco, co měl v sobě třeba Sherlock Holmes nebo Hercule Poirot, abyste odtajnili tu tajenku. Je to jasný? Jo, ještě bych mohl připomenout číslo, telefonní tedy 210 32 33 34. Co se týče mailů, co se týče SMSek, tak na to si tento víkend nehrajeme. Tam můžete mít, když tak, nějaký komentář, to určitě, ale výhradně po telefonu hrajeme tento víkend. No a ještě o co? No samozřejmě o samolepku Znalec rokové historie. Tak, já myslím, že jsem řekl úplně vše. První pecka z trojčlenky.

0: Dvě písně z trojčlenky odehrány, ta druhá se jmenuje Luck the Way. No a teď už budu sondovat vás, posluchače, vás, býťáky a býťačky samozřejmě, zdali jste se trefili nebo ne. Tak kdo je tam? Halo.
1: No, tady zase Dališ.
0: Ahoj, Dališi, ty máš při té jízdě dost času, koukám, no.
1: To teda, no, poslouchám a zkusím střelit od pasu teďka jenom, no, jestli tím pojítkem všech tisíček není Keith Richards z Rolling Stones.
0: Ne. Jako není. Není,
1: dobře, jako...
0: on pojítkem není. Tak, dobrý.
1: Dobře, jasně.
0: Ahoj, díky, čau. Měj se, čau, ahoj. Tak, zkusí to ještě někdo další v tuto chvíli. Kdo je tam? Tady Dan Kohout, Radio Beat.
2: Ahoj. Dane, prosím tě, já si myslím, že to jsou členové kapely Rolling Stones.
0: To jo, ale správná odpověď je, už seš hodně blízko. Jo? To jsou. To, jako kdyby, jako ta odpověď správná potřebuje takový určitý doplnění. Ale svým způsobem máš pravdu, ano.
2: Zakládající členové. Zakládali Rolling Stone, založili.
0: No to taky může být pravda, ale já chci slyšet upřesnění. Zkus to ještě... To znamená, když jsou to členové... Členové kapely Rolling Stones.
2: Že nejsou stávající členové.
0: Ale prdlajs, nech mě domluvit. Když jsou to členové Rolling Stones a slyšeli jsme každýho zvlášť, tak co, ne, tak co, no, každýho zvlášť, no.
2: No, každýho zvlášť.
0: Oni tu písničku nehráli dohromady spolu.
2: No,
0: to znamená, že ji nahráli, no, nahráli sami, no, takže jsou to co?
2: No, zpěváci, jakoby, no.
0: No, to jo, to je pravda. No, to znamená, že když ty písně nahráli zvlášť, že jo, a ne společně v rámci kapely Rolling Stones, tak jsou to jejich, co jsou to jejich? No, já bych ti takhle nepomáhal, kdybys to předtím nerozumíš.
2: Takže jsou to jakoby členové, že jo, to byli.
0: No členové, jo, to jsme si řekli. No. Ale když to nahráli zvlášť, tak nahráli svoje co?
2: No, singly, jako.
0: Hej, singly. Nahráli svoje co?
2: Solovky, konečně.
0: Ježišmarja, z tebe to táhá, jak schlupatý. Jsi se spotil, veď? Takhle bych ti, říkám, takhle bych ti nepomáhal, kdyby si to vlastně nenatrefil. No. Jo, kdyby si řekl nějakou ptákovinu, tak bych se na tebe vyflajznul. Ale jelikož jsi byl blízko, tak jsem ti pomohl. A můžu ti říct... No. Že já se musel napít, že jsi se taky spotil teda.
2: No já teda taky, no.
0: Tak jsme to dali dohromady. Půlka samolepky je moje. Dobrý. Hele, prosím tě, gratuluju. Zůstaň na telefonu, abych tě vyspovídal, jo? Tak jo. Zatím. Ale... Čau, nezavěšuj. Ahoj.
2: Jo.
0: Tak, fuška to byla, ale aspoň byla sranda. Čím tu trojici doplníme? Tedy solovka Mick Jagger, potom Keith Richards a nakonec Ron Wood. A já teď nevím, jestli jsem toho Rona odehrál nebo ne, ale myslím si, že ještě ne. Tak to spustím.

0: Jiří Členko. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu B.
1: No a před náma další trojčlenka, tak se soustřeďte, spouštím.

0: Tak, slavné to blues, nebudu prozrazovat jméno, o to teď vůbec nejde. A ptám se, zda jsme našli souvislost mezi první písní téhle trojčlenky a tou druhou. Tak, kdo je tam? Haló?
1: Nazdar, tady ještě jednou Míra Hradiště.
0: Nazdar, Míro.
1: Prosím tě, tak Jimi Hendrix a B.B. King zpívají něco o nenaplněné lásce. O nějaké ženě, která měla odejít a pak se měla vrátit a to bylo pro ně nepřípustné.
0: Jo, to je hodně sofistikovaná odpověď, ale je to mnohem jednodušší. Takže ještě tě napadá něco jiného? Není to o textu, takhle napovím. Není to o textu, není to o obsahu či smyslu písní.
1: Takhle. Jo. Ten obsah je naprosto stejný, víš? Tak to mě, jo. To mě trochu zmátlo.
0: Jo, a ten...
1: Ne, já nevím, tak o tom, že babi jsou potvory nebo něco.
0: No to není správná odpověď, přesto s tebou souhlasím. Nic proti dámám, ale... To bylo dobrý tohle. Ale je to úplně jednoduché, ale víc nemůžu napovídat, jasné, to už bych napověděl úplně všechno.
1: Jasné, jenom... nevadí, tak příště.
0: Dobře, tak jo, díky, měj se.
1: Díky, čau.
0: Ahoj. Tak zkusím ještě někoho dalšího, kdo by věděl. Tak, haló, kdo je tam?
2: Tady Jitka.
0: Nazdar, Jitku, Jituš.
2: My bychom chtěli, nebo teda moje druhá polovina říká, že se oba dva byli na Woodstocku.
0: No, oba dva na Woodstocku rozhodně nebyli.
2: Oba dva na Woodstocku rozhodně nebyli.
0: Ne.
2: Tak nic.
0: Dobrý, díky, měj se, čau, čau.
2: Jo, díky, nasle.
0: Ahoj, tak zkusíme dalšího, jestli to neskusí. Haló, kdo je tam?
3: No, tady Olda, ahoj.
0: Nazdar, Oldo, příteli můj. No, povídej.
3: No, Olda by zkusil to, že hlavní interpret zpívá a hraje na kytaru.
0: No, to je správně, ale odpověď je mnohem prozaičtější, bych řekl. Jo? To je jedna ze správných odpovědí, ale rozumíš, ty odpovědi správný se můžou sejít, ale já potřebuju, abyste věděli tu, kterou já chci. Ne já, ale my tady narážíme být. Jo, to je, jak to je. Abych to neházel všechno.
3: Je to jednodušší, ale přitom tam jsi složitější.
0: No, není to složitější, ale řekl jsi správně, ano, jak jeden, tak druhý. Byli kytaristi, to je fakt. Tak ale děkuju ti za, zasloužil bys zvláštní cenu, ale já bohužel nemám žádnou zvláštní cenu k dispozici. Tak jo, ale díky, čau.
3: Díky, ahoj.
0: Tak je to všechno sranda, co si budeme povídat. Tak zkusí to ještě, je to prostě úplně jednoduchý. Tak, kdo je tam, haló?
4: Ahoj, to je Radek.
0: Nazdar, Radku.
4: Tady Radek, ahoj.
0: No já tě slyším, Radku, tak čau.
4: No já bych zkusil, že to jsou oba muzikanti Tmavé pleti.
0: Ano, oba jsou to muzikanti Tmavé pleti, stejně jako ten třetí, který to ještě samozřejmě dohraje, což je James Brown. Slyšeli jsme tedy Jimiho Hendrixe, Crosstown Traffic, slyšeli jsme B.B.ho Kinga, No Good, a James Brown zahraje skladbu I Feel Good. No my se taky budeme cítit dobře, protože jsme to uhádli. Výborně. Já ti blahopřeju, děkuju, zůstaň mi na telefonu.
4: Ano.
0: Nezavěšuji, aby jsme se domluvili, jo?
4: Jasně.
0: Tak zatím čau, ahoj.
4: Ahoj.
0: No a my, přátelé, dohrajeme nebo dáme důkaz a tím důkazem, že všichni ty tři muzikanti byli muzikanti Černé pleti, tedy Černoši, a to bude James Brown, I Feel Good, a pak už nás čeká další trojčlenka.

0: Radio Beat. Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
1: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
0: Trika, politry, hrnky, cyklodresy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
1: klub.radiobeat.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Krásné nálezy.
4: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 778. vydáním krásných nálezů, které je věnováno první části přehlídky rokových veteránů, kteří už přispěli do rokové pokladnice spoustou koncertů i natočených desek.
3: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat.
5: Spěchejte, rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou na Rádiu B.
6: No a další trojčlenka před námi, připomenu snad jen číslo 210 32 33 34. To je číslo do studia Rádia Beat, no a volejte, když budete mít pocit, že jste trojčlence přišli na kloub.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Odhalujeme další trojčlenku, beru telefon, kdo je tam, haló? Haló?
1: Slyšíme se? No, tady Mirek, ahoj.
0: Nazdar, Mirku, tak jaká je souvislost? Zatím jsme odehráli dvě pecky, že jo?
1: Ano, myslím si, že to je železnice, vlak.
0: Ano, je to naprostá pravda.
1: Jo, my tam jsme to si... bylo nějak Last Train.
0: Last Train to Clarksville, ano. To jsou Monkees a Crosby, Stills, Nash, Young, Marrakesh Express. A jako důkaz zazní za chviličku Krausberry vlakem na Kolín. Je to jasný. Výborně, gratuluju, hele, zůstaň mi na telefonu, ať se domluvíme.
1: Děkuju.
0: Fajn, díky taky.
1: Ano,
0: no a já vám zahraju už zmíněný důkaz Krausberry vlakem na Kolíně.

0: odpovídají jednomu pojítku. Jedno pojítko rovná se X. X vám přinese odměnu. Víkend s trojčlenkou. Na rádiu B.
1: No a čeká nás další trojčlenka, kterou už mám připravenou. No a je zase opět na vás, jak ji zvládnete. Tak, soustřeďte se, připomínám tedy číslo opět 210 32 33 34 sem do rádia být.

0: Tak, jak to vypadá? Jak to vypadá s vašimi úvahami? Tak to zkusíme právě teď, jestli někdo našel vyluštění téhle trojčlenky. Kdo je tam, halo?
1: No, tady do třetice Míra Hradiště. Ahoj,
0: nazdar, Míro, tak povídej.
1: To už není možné, ty nás dneska zkoušíš. Nemůže to být, že jsou obě dvě kapely z Anglie?
0: Ne, tak to není. To není. To není správná odpověď. Pozor. Jo? To je, pravda to sice je, ale já potřebuju jinou odpověď. Jo? To se týče, no nebudu napovídat. Pak už by to bylo strašně jednoduchý. Tak jo, hele, zkusíme příště třeba. Jo?
1: Dobrý,
0: čau. Měj se, čau, čau. Tak, přátelé, zkusí to někdo další? Číslo 210, 32, 33, 34, no a já už beru telefon, halo, kdo je tam?
2: Čau, Dano Lošo, čau.
0: Nazdar, čau, strašně mi chrastíš. Neřvi do toho tak, tak.
2: Blbý mikrofon asi, to už Fejvoďa říkal.
0: Jo, no, povídej.
2: Já si myslím, flétny nehrajou tam roli.
0: Ne, flétny tam ne, flétny tam ne. Dobrý, díky, hele,
2: tak jo, díky, čau.
0: Čau, čau, ahoj. Tak, další pokus bude, ano, už to zvedám, telefony zvoní, zaplať pámbu jeden za druhým. Kdo je tam? Halo? Halo, tak to zkusím ještě jednou. Halo, kdo je tam?
3: Ahoj, ahoj, Matěj.
0: Nazdar, Matěj. No, tak povídej.
3: Tak, heleď, mám, omlouvám si špatný signál, ale pojítko mezi těma dvěma je Ian Anderson z Jethro Tullu a nebyl i on s Pink Floydama něco společného.
0: Ne, to fakt neměl. To fakt
3: jsem
0: no, dobrý, fajn, měj tak se. Ahoj. Čau, čau. Tak, další to zkusí. Ještě dám samozřejmě v šanc pár pokusů vašich. Kdo je tam, halo?
4: Ahoj, tady je Pavel.
0: Nazdar, Pavle.
4: Já bych řekl dvouslov název.
0: Ne, tak to není. Taky není, díky, čau, čau, ahoj. No, další telefon zkusíme ještě. Halo? Rádio Beat.
5: No, tady ještě jednu Jirka.
0: No, nazdar Jiří.
5: No, zkusil bych to slovit Dave'a Gora, Art Rock jako prase.
0: Art Rock jako prase, přesně tak. Jsou to art rockový kapely, jak Jetra, tak samozřejmě Floydi a důkazem toho bude nakonec zbývající člen trojčlenky, tedy kapela Yes. Skvělý. Blahopřeju, zůstaň mi na telefonu, ať se domluvíme. Díky zatím, čau, čau, ahoj.
5: Čau, čau.
0: No a my si ten důkaz pustíme, tedy kapela Yes a Cinema.

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergii na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxika.
6: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák pozvánku na zajímavý výlet, nejen o prodlouženém víkendu.
8: Zbylé jizvy po pobytu sovětské armády v tehdejším Československu se daří zacelit i po více než 30 letech. V bývalém vojenském prostoru Uralska, nedaleko letiště Hradčany, je v náletové zeleniny utopené sídliště po rodinách tehdejších důstojníků. Na místě jsem se přesvědčil, jaká je po vleklém urovnání majetkových vztahů šance na znovu obydlení téměř 500 bytů v rámci projektu Zelené Ralsko. Jenže příroda a lidé tu byli dříve než všechny armády, které nechali zmizet 20 jim překážejících vesnic. Geopark Ralsko vznikl před 10 lety jako 7. v Česku. Zahrnuje oblast téměř 300 km čtverečních katastru Ralska, Dox a Hamru na jezeře na Českolipsku. Podziv v Národním geoparku bude letos ve znamení objevování, pohybu a příběhu lidí, kteří v bývalém vojenském prostoru žili. Do listopadu bude program pro všechny, kdo chtějí tuto krajinu poznat. Připravená je lesní terapie, turistický pochod a cyklojízda, ale také třeba mykologická vycházka nebo terénní workshop.
7: Nevelkou plzeňskou výstavní síň 13 kurátoři proměnili v myšlenkovou mapu. Nejslavnější český typograf a pedagog Jan Solpera na ní skrze texty z aktuální knihy nazvané Typo života běh rovná se Solpera komentuje svou tvorbu od 60. let minulého století. Patří do ní plakáty, knižní obálky, desítky logotypů, včetně pravděpodobně toho nejslavnějšího pro Českou národní banku. Také informační systém už neexistujícího brutalistního hotelu Praha, televizní grafika a samozřejmě i jim vyvinutá písma. Přehlídku lze ještě navštívit do příští neděle 4. října. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
9: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
10: Tak tuhle tu trojčlenku, kterou jste teď slyšeli, tu řešit nebudeme. Nám stačí hledat souvislosti mezi třemi kapelami, interprety, skladbami podle toho, jak to přijde. V každém případě je 16 hodin a 3 minuty. Posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. No a před náma další trojčlenka. Výhra je samolepka znalec rokové historie, tedy samolepka Rádia Beat, to je jasný. Připomínám znovu číslo 210 32 33 34 a první pecku pouštím.

0: No tak po dvou písničkách uhádli jste, to zjistíme hned v zápětí. Halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady je Honza.
0: Nazdar Honzo, tak chci slyšet tvůj...
1: Odpověď je Power Trio.
0: To znamená tři členy kapely, jo?
1: Tak.
0: Chápu to správně, no a je to přesně tak, ano. První kapela Rush, Cinderella Man, ZZ Top Taš, to jsme slyšeli před chvílí, a já to ještě potvrdím partičkou Emerson, Lake and Palmer, takže máš, Honzo, naprostou pravdu, já ti blahopřeju a zůstaň na telefonu, ať se domluvíme, jo?
1: Díky.
0: Zatím, čau, čau, no a my si pouštíme již zmíněnou trojici Emerson, Lake and Palmer.

0: trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu Beat.
1: Ano, zábavné souboje to jsou, no, souboje je napínavý nebo až dobrodružný, když beru telefony jeden za druhým. Ty odpovědi, některý se hodně blíží, některý jsou vlastně správný, ale ne ty, které já potřebuji slyšet. To je trošku ten háček, že jo? Takže se musíte trefit i do třeba jedné odpovědi, správné odpovědi ze tří správných, jo? O tom to je taková hra nakonec, že jo? Určitě to tak i chápete. Ale teď si myslím, přátelé, že tahle ta trojčlenka, kterou jsem na vás přichystal, bude hodně složitá. A řeknu vám to rovnou, já bych vůbec nevěděl, která by je. Ani náhodou bych nevěděl, jo? Kdybych byl ve vaší kůži. Jestli tohle někdo uhádne, tak bude u mě teda ale extrémní borec. Zajímavý slovní spojení, extrémní borec. No prostě ten největší borec, to řeknu trošku lidsky. Tak já pouštím, jo. A pak jsem na tohle zvědavej.

0: Tak voláte, no to jsem na to zvědav, tak po dvou písních bychom to mohli zkusit. Kdo je na druhé straně? Dan Kohout, Radio Beat je tady na této
1: Ahoj,
0: straně.
1: Dáme.
0: Nazdar, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Filip Plzberec.
0: Nazdar, Filipe.
1: Tak já bych si typnul trojčlenku, jestli to nejsou písničky, které byly označeny za plagiát třeba, že tam byly nějaký soudní spory kvůli tomu.
0: Ježíš to... To mě v životě nenapadlo teda. Možná máš pravdu, já nevím teda. My jsme slyšeli Harrisona, že jo, My Sweet Lord, Raymond's Rock'n'Roll High School, tak od Raymond's bych, tak to byli pankáči, že jo, v podstatě...
1: No jo, tak Beach Boys, že jo?
0: No, no jasně, no, to tam bylo slyšet, ano, to je pravda. Ale jestli se to dá označit za plagiát, to Filipe nevím teda. Jako.
1: Nevím, tak mi to napadlo, že ten Harrison měl, že jo, problém s My Sweet Lord a tak mě napadlo, že i ty Raymonds třeba s těma Beach Boys mohli být
0: nějaké. Jo, že jsou to ty sviňáci, co normálně ukradli písničky od někad, že jo, a pak

0: Za to ještě, no. Pak za to ještě brali prachy. Ne, tak
1: to, to spíš, to bylo naopak spíš.
0: Anebo naopak, ano.
1: Anebo naopak.
0: Hele, to není správná odpověď, ale je to zajímavá úvaha, teda musím říct. Tom bych tě ocenil, to určitě teda. Hele, díky moc, měj se, čau, čau.
1: Taky ahoj. Díky, ahoj.
0: Ahoj. Tak, slyšeli jsme, že tady jsme se netrefili, tak já zkusím dalšího adepta na samolepku znalec rokové historie. Halo, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Showy.
0: Nazdar, Showy. Tak povídej, jaká je tvoje odpověď?
2: Vzhledem k tomu, že jsi říkal, že to bude sakramensky těžké, tak si myslím, že ty písničky spojuje věc, a to sice stejný producent, Phil Spector.
0: Si děláš srandu.
2: Víš, proč tak si... jako říkal, že to bude těžké, tak jsem tak jako si tak v palici zapátral a říkám, ale jestli to náhodou nebude až jako tak moc těžké, ale...
0: Já jsem ti řeknu jednu věc, Showy, teda, jo? Já jsem si myslel, že tuhle trojčlenku nikdo neuhádne, jo? Protože je to fakt složitý. To by opravdu člověk musel jednak to musí být znalec rokové historie, což bezesporu si teda, teď jsi to dokázal, jo? A nebo člověk, a zároveň člověk, který má obrovský přehled, který dokáže třeba díky internetu si to tak nějak dopátrat, ale to musí mít velice logický myšlení, aby šel správnou cestou jako Hercule Poirot, jo, můj oblíbený detektiv. A ty jsi to teda trefil, klobouk dolů, takhle se ti klaním, kdyby se měl zapnutý webkamery, jakože nemám, tak věz, že se ti klaním, protože opravdu fantastický. Máš to naprosto, nebo řekl jsi to naprosto správně, nebo odpověděl jsi naprosto správně, protože tyhle ty písně, písně z Alp, jak Harrisona, tak Raymonds produkoval slavný hudební producent Phil Spector, jak si řekl. No a takovým důkazem budou ještě Beatles skladba The Long and Winding
2: Road. Let it be, nebo?
0: Road. The Long and Winding Road, já myslím, že to je Let it be, nebo Abbey Road, teď nevím.
2: Na Let it be-čku to je.
0: No, protože já jsem už taky hlavu napumpovanou, nechci říct vědomostma, ale informacema, takhle bych to zmírnil.
2: A myslím, že ještě dělal i Imagine nebo něco takového.
0: Je to možný, prosím tě, já ty producenty u některých desek sleduju, ale jinak mě zajímá prvotně tedy ta kapela, charakter toho alba, složení těch muzikantů a tak dále, takže ty producenty zas tak nesledu. Phila Spectra samozřejmě znám a znám jeho nejen tu producentskou tvorbu, ale jeho skandály, že jo, tak to vždycky na to.
2: No, tak on měl takové to divočejší období, že jo, v těch 70. No, a tak právě, dále, to tam vlastně v tomto období ty muziky, nebo tato muzika se zrovna vytvářela, že jo.
0: Ano, takže... no, kdo neměl divočejší období, kolik je ti let?
2: No, já jsem jako relativně mladý, do 40, dejme tomu.
0: Ale to může... to já můžu říct taky, že jsem relativně mladý, do 80.
2: No, jasně.
0: Tak řekni, kolik je ti, no.
2: 38. No. Tak ono se to každý rok mění, ale takhle jsem se dopočítal.
0: To je strašná sviňárna, že se to každý rok mění. To člověk nemá v životě žádnou jistotu. Každý rok se to mění, ten jeho věk. To je hrozný potvorstvo. No tak seš mladý člověk a musím teda ještě jednou říct, že... No a já jsem se vlastně... A ty jsi nějaký divoký období nezažil, nebo co?
2: Já, vzhledem k tomu, že mám vedle sebe manželku, tak musím i pokorně říct, že rozhodně ne.
0: Rozhodně ne, to a já bych to do tebe nikdy neřekl. Teda.
2: Přesně.
0: Mladá paní, ono je fakt skutečně od malička velice, velice slušnej, umírněnej člověk, který první lásku, kterou poznal, jste byla rozhodně vy, Že je to tak, viď?
2: Přesně. To říkám skoro každý večer.
0: No, to...
2: A když ji to neřeknu, tak dostanu přes držku, takže...
0: A jo, tak takhle to máš ostrý, no, tak to se ti nedivím. Tak toto téma tedy opustíme. A já se můžu přiznat, že já jsem divoká období měl, jo, a vůbec to... Ne, to je mladá paní, ne. Hele, ale vůbec to není špatný, jo. I když se rozbiješ držku, tak je to dobrý. Dobrý, tak fajn. Tak hele, ukončíme to. Phil Spector, správná to odpověď. Zůstaň mi na telefonu, ať se domluvíme, kam ti pošlu samolepku. Tak, ještě jedno jméno,
2: dobře,
0: ještě jednou jméno mi řekni.
2: Showy.
0: Showy, ano, Showy, takový známý. Takový zvláštní jsem chtěl říct jméno. Showy. To není ale tvoje občanské jméno, ne?
2: Určitě ne.
0: No, tak já se, pokud ho nechceš říct, já se tě na něj ptát nebudu. Showy je tedy přezdívka. Showy, zůstaň mi na telefonu. Zatím.
2: Určitě, díky.
0: Čau, ahoj. Tak to byl docela dobrý pokec s velice bystrým býťákem, jak jste si všimli. A já to doplním tedy skladbou The Long and Winding Road, kapely Beatles. Phil Spector, producent všech těch tří písní.

0: Radio Beat.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
4: Vaše žena! Vaše žena!
5: Co?
4: Upadla a rozbila si bradu.
5: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
6: A co takový Karel Šucha? Baskytarista a kapelník skupiny Laura a její dikty.
0: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat. Spěchejte. Rychlost je důležitá. Ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu Beat.
7: Tak uznejte, že ta předchozí trojčlenka, to byl opravdu majstrštyk od Showyho, že na těch písních, na těch dvou písních poznal nebo zjistil, že jsou spojeny především s produkcí světoznámého hudebního producenta Phila Spectra, což nám dokázala i ta třetí píseň od Beatles. No ale teď už zase trošku jiná trojčlenka, takže se opět soustřeďte, přátelé. Číslo jsem do studia 210 32 33 34 a já opuštím první pec.

0: Tak po, dá se říct, druhý třetině naší trojčlenky zvedám telefon. Tak, kdo je tam? Haló?
1: No, tady Dané, tady Dolfek, Olomouc.
0: Názdar, Dolfek. Tvaroužek. Tak, Tvaroužek, ano, jasně, Olomoucký, Tvaroužek. Tak, Dolfi, tak našel jsi souvislost po dvou písničkách naší trojčlenky?
1: No, je to pořád jedna a tato skupina Midnight Oil.
0: No, ta zazněla, to je pravda, to je pravda. A ta druhá taky byly Midnight Oil, jo?
1: Ano.
0: No, to nebyly právě Dolfi. To byly
1: to
0: Nexus.
1: To Dané, byly... to z mě vychytal.
0: já nemám v plánu vás vychytávat, ale jenom opravuju, ano? Midnight Oil a Nexus.
1: Ta písnička od té druhé skupiny byla od ní.
0: Od koho?
1: Od Midnight Oil.
0: Ne, to nebyla. To je... píseň kapely Inexis. Elegantly Wasted.
1: Wow.
0: No jo, ono se
1: Dané,
0: to podobá.
1: Končím.
0: Nekonči!
1: A těším se na příště.
0: Jasně, každý se jednou zmýlí. Hele, díky, měj se.
1: Ahoj.
0: Čau, ahoj. Tak, nebuďte smutní, když se vám to třeba nepovede, ale v skutku každý se splete. Třeba já se pletu dost často, když to řeknu takhle. Tak další telefon. Haló, kdo je tam?
2: Čau, tady Jirka, Dané.
0: Nazda Jiří, tak jaká je souvislost?
2: Midnight Oil, Inexis, Austrálie.
0: Ano, jsou to australské kapely a my to, kterou myslíš, že to potvrdím?
2: ACDC.
0: No jasně. To je
2: celá vědomě,
0: no já samozřejmě, všechny písně od ACDC, který kdykoliv zazní na rádiu Beat, když je to v pondělí večer, ve středu v podvečer, v pondělí, v sobotu ráno a v neděli v noci, všechny jsou samozřejmě pro kachnu. To je jasný. To už my tady máme. Já třeba nemůžu nikomu, když jsou písničky na přání, tak to nemůžu nikomu věnovat.
2: Jo.
0: Protože já bych dostal od kachny do držky. To znamená, já tu písničku, ano, zahraju, jasně, tomu volajícímu nebo píšícímu, to už je celkem jedno, ale nesmím jí věnovat nikomu. Jo? Maximálně komu ji můžu věnovat. Tak já ti Pepíku zahraju tady ACDC High Voltage a věnujeme společně, viď Pepíku, tu písničku naší kachně z Beatu. Jo? Jinak bych, já bych možná dostal i výpověď, člověče.
2: To ne.
0: No to by se zdivil. Ta kachna vládne železnou rukou, pozor, jako jo. Ne, že by vládla, jo, ale ona dokáže ovlivnit vedení, jo, a kohout letí, ty vole, i když kohout nelítá přitom, tedy jenom tak nahnují bych povyskočil, rozumíš mi, jo?
2: Tak je to ženská, že jo?
0: No je to ženská, no a teď se na to trefil, to je právě, a tam jsme bezbraný, to je jasný, tam jsme bezbraný. Hele, díky moc, zůstaň mi na telefonu,
2: jasný.
0: Samozřejmě samolepka je tvoje, ještě se domluvíme, ano?
2: Jasný.
0: Dobrý, tak jo, zatím, nezavěšuj. No a přátelé, já to dotvrdím tedy skladbou Big Gun AC/DC a jelikož pak máme ještě čásek, jo, tak bych si dovolil přicmrdnout k AC/DC takovou kapelu, která se jmenuje AC/DC, který samozřejmě takový tupláček si dáme, aby jsme doplnili tuhle tu hodinu. A bude to takový nádherný živák, Shoot the Trail, tuhle tu skladbu znáte. Tím ukončíme tuhle hodinu, no a půjdeme do další s dalšími trojčlenkami. Tak fajn.

0: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
1: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
0: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
1: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
0: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
1: Nemocnice Dačice.
0: Nemda.cz.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
3: Prosím vás, vy jste cukrárna?
4: Ne, autoservis.
3: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
4: Povídám, že jsme...
3: Indiánka, rychle.
4: No, jak chceš. 20 korun.
3: Cože?
5: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
3: Větrník.
5: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
3: Větrník. A je čerstvý?
5: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
6: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Nejrychlejším policejním autem v Česku je Ferrari 458 Italia, které zvládne jet až 326 km v hodině. Dálniční policie ale mnohem častěji používá BMW 540i, a to v označené i civilní verzi s měřením rychlosti. Nenápadné dodávky Iveco Daily pak pomocí kamer sledují přestupky řidičů od telefonování až po nesprávné předjíždění. Vědci vymysleli nanonátěr, který má bránit až 600krát lépe korozi než současné způsoby. Více Roman Všetečka.
8: Od doby, kdy lidé začali používat kovy bojují s korozí. Od různých olejů, galvanizaci přes recepty na slitiny hledají výrobci způsob, jak zabránit degradaci povrchu kovů vlivem okolního prostředí. Využívají se i nanomateriály. Jeden nový se samoopravovací funkcí, který slibuje dlouhodobou ochranu, vyvíjejí na Australské univerzitě v Queenslandu. Použití nanomateriálu pro ochranu kovů před korozí není nový nápad, zpravidla se používá vrstva na bázi grafenu. Nyní výzkumníci z Queenslandské univerzity vyvinuli chytrý samoopravný nátěr, který by mohl výrazně prodloužit ochranu kovových součástí a výrobků za pomoci speciální látky, která zpomaluje nebo zastavuje korozi takzvaným inhibitorem koroze. Nápad je postaven na inhibitoru v podobě benzotriazolu, který je uchováván uvnitř kapsičky s rozměry na úrovni nanometru. Více se dočtete na technet.cz.
7: Umělá inteligence se stále víc podílí na vlastním vývoji. Třeba u společnosti Anthropic už sám Claude vede více než čtvrtinu výzkumných a vývojových úkolů. Někteří odborníci se obávají, že další sebevylepšování může představovat vážné riziko. Zánik lidstva kvůli AI v příštích 10 letech odhadují na více než 10%. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
9: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou na Rádiu Beat.
10: No a pokračujeme i po 17. hodině, je 17 hodin a 4 minuty. Od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. Nevím jak vás, ale mě zaujali ty zprávy před chvílí AI, že už se bude v budoucnosti 10%, jestli jsem to správně pochopil, podílet na zániku lidstva. Když jsem kdysi, už je to, to jsou desítky let, že jo, asi jo, viděl poprvé Matrix, tak jsem si říkal, jo, je to děsivá budoucnost, ale ta nikdy na nás nedopadne, to jsou prostě fantazie, to je sci-fi. A ono prdlajs, vidíte to, za chvíli potkáte kámoše nebo kámošku a možná nepoznáte, že to není ta pravá kámoška nebo ten pravý kámoš, protože AI vytvoří dokonalou repliku, no a pak budeme, víte kde. No, to je jedno. Tak pojďme radši k trojčlence. To je fakt skutečná věc. Já jsem taky skutečnej a to vy víte moc dobře už díky mé zmatenosti, co si budem povídat. Ale tady nic určitě neskazím. I když, přátelé, tato trojčlenka se řadí taky mezi ty složitý, jako v případě producenta Phila Spectra. Tady je to taky docela těžký. Ale trošku nápověda. Ti starší býťáci a býťačky samozřejmě, možná to budou mít ulehčenější. Tak já jdu do toho.

0: Tak, já už zvednu telefon, protože ty telefony tady opravdu blikají už po dvou písničkách v trojčlence, která aspoň podle mýho názoru je docela těžká. Tak, kdo je tam na druhé straně? Haló? Haló? Slyšíme se?
1: Viktor, ahoj, ano, slyšíme.
0: Nazdar, Viktore, tak.
1: Volám ze trojčlenky a myslím si, že se jedná o kavry.
0: Ne, nejsou to kavry. Tam to o to vůbec nejde. Jo? Díky.
1: Dobře,
0: zatím. Čau, ahoj. Čau, Viktore, ahoj. Tak, zkusíme někoho dalšího, kdo se dovolá na číslo 210 32 33 34 a dovolal se někdo, kdo je tam?
2: No, tady ještě jednou Jirka, ahoj Dané.
0: Nazdar Jiří.
2: Hele, myslím si, jestli to jsou kapely, které u nás hrály ještě za komunistů.
0: Já čumím. Já prostě čumím, ne fakt, jako... teď si nedělám žádnou prdel, teda srandu, chci říct, ještě není po desátý.
2: Mluv česky,
0: no, no jasně, protože to je neuvěřitelný fakt, to je fantastický, jak jste chytrý hlavy. A moc si toho vážím, že Rádio Beat poslouchej chytrý hlavinky, nebo hlavičky. Je to tak, přesně tak. To jsou tehdy světově proslulí nebo po celém světě populární kapely či interpreti, kteří hráli v Československu před rokem 1989. My jsme slyšeli The Beach Boys, jo, Jirko? Surfing USA. Ano, a ty hráli v Praze, v Brně a v Bratislavě v roce 1969. To ten Hozen, že jo? Kteří hráli v Plzni 15. září 1987. A ještě to došmrncnu naší oblíbenou Zuzankou Čtverečkovou, tedy Suzy Quatro, která hrála v roce...
2: Co tam bude to třetí.
0: Jo, jasně. Která hrála v Praze ve sportovní hale v Juldě Fuldě, že jo? Tam jsem taky nebyl, teda v roce 1979. Nebyl jsem tam, ale mluvili jsme o tom na Gimplu, jsme se o tom, že tam půjdeme, ale jelikož jsme neměli prachy, měli jsme prachy tak maximálně, aby jsme si koupili sklepmistra, jo, na Mejdan u kamaráda na sídlišti, jo, takže jsme to takhle vlastně proutratili v neprospěch světové hvězdy tehdy Suzy Quatro. Výborně, a Jirko, a ty seš který ročník?
2: Hele, když jsi mluvil o tom 79, tak mi byly 2 roky.
0: V 79. tý byly 2 roky. Takže jsi stále ještě takové kůzle, že jo, když to tak vemu.
2: No, takový divoký.
0: Takový divoký, no, tak jako proč ne, že jo. To nebudu počítat, takže je ti pod 50 ještě ne.
2: Jo, ještě ho.
0: Ještě no, no, tak
2: ještě
0: vidí.
2: Ještě rok.
0: Ještě rok a pak ti bude pár. Hele, mě když bylo 50, tak mě všichni uklidňovali: Daníku, nebuď smutnej. 50 touto všechno začíná. To já jsem říkal, ne, to já jsem starý, ty vole, 50, to je různý.
2: Tak 60 to začíná.
0: No, no, no, to jsem si říkal taky. No, já nevím, no, zkrátka, chci ti říct zpátky, nebudu mluvit o sobě, 50 fakt to je ještě dobrý. To je ještě dobrý, jo?
2: No,
0: po té 60 je to taky ještě dobrý, ale ne tak dobrý. Po té 70, no kurňa, tak
2: no to
0: tam...
2: nemůžeš vědět.
0: To nemůžu vědět.
2: To mi
0: chtěl. Jo, to je pravda, to nemůžu vědět. A myslím si, že mnozí ti řeknou, že to je taky ještě dobrý, ale už fakt ne tak dobrý. A po 80 už ti neřekne nikdo nic, protože si už nic nepamatuje. Si myslím. Ale
2: no,
0: pozor.
2: Tak, hele, podívej se na Jandu, podívej se na Jagera.
0: A to je pravda, ale můj strejda Zdeněk, ten se dožil, výborný chlap, bystrej až do tohoto vysokého věku. vtipnej, skvělej. 99 let. Už se v Beskydech na Hověckého, to je taková hospoda tam, kde měl strejda Zdeněk chatu, tak tam se už chystala hostina na 100 a on to nezvládl tý 100, ale do tý 99 v plné bystré mysli, když to řeknu, to zvládl. Takže zdravím Zdeňka do nebe, takže máš pravdu, že záleží na mentalitě, na vnitřní síle a nezáleží na věku. To je fakt. Dobrý. Jasně. Tak jo. Tak jsme to. Teď jsme si tak pokecali o životě, ale vrátím se teda zpátky k té trojčlence. Takže Beach Boys, Toten Hosen i Suzy Quatro hráli ještě v komunistickém Československu, což byla opravdu, to byly velké události, že jsem vůbec bolševik pustil.

0: myšlenkou. A nebo zábavné souboje a vzácná odměna. Na Rádiu B.
1: No já už jsem před malou chvílí říkal, další trojčlenka je připravena, tak se opět soustřeďte. Myslím, že ne, číslo nemusím připomínat. Víte, co máte dělat? Hledat souvislost mezi třemi skladbami. Po každé druhé skladbě, ano, už zkouším ty, kteří to zkouší logickou úvahou dopředu. Tak jdem na to. První skladba.

0: Tak odhalí nám tato nádherná skladba Private Investigations kapely Dire Straits. Odhalí nám řešení trojčlenky. Zeptáme se našich kolegů, tedy posluchačů. Kdo je tam, halo?
1: No, tady je Robert Jižní Morava na gitar.
0: Robert Jižní Morava, ano?
1: Ano, ano.
0: Která, tedy, který místo na Jižní Moravě?
1: No, tak tady Hodonín, že víno.
0: Ježiši, tam to mám rád.
1: Ano, to je krajina tam s vínem a s trdím oplývající.
0: Ano, s trdím oplývající a krásnými ženami taky musím říct. Já, teda, jo?
1: Je to musí být.
0: No, to u vína, ježišmarja. Já vím, že s chlapama ve sklípku se sejít a pokecat, to samozřejmě člověk si odpočine od té své partnerky, že jo, nebo manželky, nebo té rodiny, ale
1: prostě od ženských, no.
0: Prostě od ženských, ale zase na druhou stranu ráno už po nich mátráš, nekecej, že jo?
1: Jasný, no. Někdy i dřív než ráno.
0: Dobře, nehodíme to příliš do erotiky v každém případě.
1: Jasný.
0: Povídej, co tedy mají společný tady ty dvě skladby, které odezněly. Nebo kapely, dejme tomu, ano?
1: Hele, nevím jako úplně, jestli u té druhé, ale napadlo mě jedna věc, jo. V Almanech se zabil basák na motorce a tak si říkám, že jestli by to tam někde nemohlo být, ale netuším, jako co se stalo jako v tom, jako tam prostě netuším.
0: Já nevím, jestli v Dire Straits se někdo zabil na motorce nebo, ne, nebo v autě, o tom nic nevím, ale tím ti naznačuju, že to není správná odpověď, hele.
1: Není to blbě, teda je to blbě, jo?
0: Je to blbě, ano.
1: Není to dobře.
0: Tam je jiná
1: souvislost.
0: Jiná, no to já vím, že je to škoda, no to je jasný. Hele, moje škoda je, že nesedím s tebou v Hronině ve sklípku, jo? To každý máme,
1: no, tak
0: každý máme nějaký problémeček.
1: Hele, každý má jinou prioritu, no, jako. Jasný, někdo jasný. Práci, někdo zábavu.
0: Ano, tak nějak. Hele, tak díky za telefon a zkusíme dalšího.
1: Hele. Dobře, budu pít za tebe, jo?
0: Jo, budeš hodnej. Děkuji ti moc.
1: Dobrý, tak
0: čau,
1: se měj.
0: Ahoj, ahoj. Tak, zkusí to někdo další, tak už nám tady někdo volá. Halo, kdo je tam?
2: Ahoj, tady je Martin.
0: Nazdar, Martine.
2: No, jsou to kapely, kde působí bratři, že jo? Bratři Knoflerové a tam byl předtím Allman Brothers Band.
0: No jasně, sourozenci. Martine, ty jsi na to kápl už dneska dvakrát, nebo tak nějak? Nebo ne?
2: No teď u tebe poprvé ráno jsem viděl u Jirky už jeden.
0: Jo, no tak vidíš, no ale zasloužíš si to. Ano, jo. Bratři, a my si za chvilinku.
2: A jenom k tý, jestli můžu k té motorce, jeden z bratrů Kofleru měl nehodu. On jako nezebřel, že jo, ale měl nějakou vážnou nehodu, že jo. Že
0: byl to, ale to byl ten mladší brácha.
2: Přesně tak, to byl tak, mladší.
0: Tak, ano. Tady hrál back kytaru, jako byl tady doprovodnou kytaru.
2: Přesně.
0: V Dire Straits, že jo. Bezvadný, tak jsme si to ujasnili, já to potvrdím třetí skladbou z té trojčlenky a to je kapela Bachman Turner Overdrive, kde je podobná pokrevní situace, abych to tak řekl. Ano, takže jo, sourozenecké kapely, Martine, ty mi zůstaň na telefonu, aby jsme se domluvili. Jo? Tak zatím, čau, čau. No a my potvrdíme tedy skladbou Away From Home, Bachman Turner Overdrive, tuhle tu trojčlenku a čeká nás další.

0: Rychlost je důležitá, ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu B.
1: Do konce týhle hodiny máme málo času, tak aby se nám tam ta trojčlenka vešla. Bez dlouhých řečí začínáme. Wow.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak jak jsme na tom po druhý pecce tyhle tý trojčlenky. Tak, ptám se. Halo, kdo je tam?
1: No, zdravím, tady Martina.
0: Nazdar, Martino. Tak, máš nějaký klíč, odpověď, rozluštění?
1: Já myslím, Pearl Jam i Soundgarden jsou grunge.
0: Jsou grunge? Ano, tak uznávám, jako Martino, a klobouk dolů, v pořádku. A mohla bys to, prosím tě, upřesnit, kde tenhle ten styl, nebo co bylo centrum tady toho stylu, těchhle kapel, kde se setkávali, kde to žilo, jo, to jako máme, já nevím, Brno, centrum brněnskýho art roku, progress roku, futurum, že jo, progres a tak dále. Tak který město je centrem tady toho stylu? Věděla bys to?
1: To pohořím. Zkusím Los Angeles.
0: Los Angeles je níž, tam jsou spíš hippizáci. Jo, to je v pohodě. Tam se spíš hulí, jo. Beach Boys, to jsme si před chvílí hráli, tam je to takový spíš hippizácký, ale si je?
1: Seattle?
0: No, vidíš. Šikovná holka. Hele, ale puso, já bych ti to uznal i při té první odpovědi, je to grunge. Ano, je to tak. To je jasný a tím to bylo určeno. Která kapela z těch grunge rockových kapel se ti nejvíc líbí? To by mě zajímalo, tvůj osobní názor.
1: No, Pearl Jam.
0: Pearl Jam, viď? Eddie Vedder, viď? To je sexy hlas. Co říkáš? Že jo, viď? To se musí... Kolik je ti? Já vím, že ženských se nemám ptát a já se ptám všech. Co?
1: No, otázka života ve smíru a vůbec, 42.
0: To je mladá holka, no to je mi jasný, že Eddie Vedder tě musel zaujmout, jo? To je jasný, to je jasný. A mně se ta kapela právě nejen kvůli Eddiemu, ale ta je jako to fakt super. Má takový ten, jak to říct, no, on to jinak říct, že mrtvý, že jo? Takový ten, no. My jsme si hrali před chvílí Soundgarden, ještě to doplním Alice in Chains. A jaký máš názor na Nirvánu?
1: Pearl Jam mám radši, no.
0: Že jo, veď, já taky. Hele, jsme stejné krve, je to jasný. Tak, samolepka, znalec rokové historie, budeme muset udělat nějaký ty... Ne, víš, takový ty ještě feministické, takový ty gene, jak se tomu říká, tomu genderový samolepky znalkyně rokové historie, jo? Ale zatím dostaneš znalec rokové historie a aby jsi ji dostala, tak musíš zůstat na telefonu a říct mi svoji adresu. Ne, že bych tě tam chodil stalkrovat a prudit, ale aby jsme ti to mohli poslat. To je jasný. Tak jo, vydrž na telefonu, prosím. Ano, a za chvíli se domluvíme. Tak no a já to dokončím. Ten grunge nebo ten Seattle, Alice in Chains, co k tomu říct víc.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Muzea na Moravě a ve Slezsku po roce 1989 urazila dlouhou cestu od propagandistických nástěnek k vyprávění příběhů a novým technologiím. Proměnu témat i přístupů sleduje nová výstava v Moravském zemském muzeu v Brně. Její tvůrci shromáždili data o víc než 14 950 výstavách a expozicích ve 40 muzeích v letech 1990 až 2020. Přiblíží nám je Hana Krutílková z autorského týmu.
2: Je tam takový trend, že od 90. let, kdy se dělali především výstavy z politických dějin a z perzekuovaných dějin, tak se ten trend obrací k takzvaným novým kulturním dějinám a dějinám každodennosti. Prostě se ty výstavy i vlastně historiografie poličťuje, věnuje se menším celkům a ty menší celky se prezentují jako součást nějakého většího dědictví. Takže od politických dějin ke kulturním dějinám.
1: Informace jsou dostupné také na webu muzejní výstavy CZ. Pro oblast Čech údaje shromažďuje Národní zemědělské muzeum. Americký technologický gigant Apple otevře v Londýně nový špičkově vybavený koncertní sál. Bude se nacházet v prostorách pod britským sídlem společnosti v komplexu Battersea Power Station. V tomto sále s kapacitou 600 diváků se budou konat exkluzivní vystoupení jak hudebních hvězd, tak začínajících kapel. Všechna vystoupení budou natáčena a živě přenášena online. Tento prostor, jehož otevření se očekává v nejbližších týdnech, prý disponuje větším počtem kamer a reproduktorů než jakékoliv jiné místo této velikosti kdekoliv ve světě. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na rádiu Beat.
3: Když píseň A vynásobíme skladbou B a vydělíme songem C, vyjde nám víkend s trojčlenkou. Na rádiu Beat.
4: Ano, víkend s trojčlenkou a bavíme se skvěle a musím uznat, že jste teda velmi, velmi dobří a že jste chytré hlavičky, což mě hrozně těší vysílat pro chytrý lidi. Tak, 18 hodin a 10 minut, Dan Kohut vás zdraví od mikrofonu, no a před námi je další trojčlenka, já k ní neřeknu vůbec nic, uslyší akorát to, že uslyšíte jednu kapelu, jo, v těch třech písních. A jak si s tím poradíte a jak to rozluštíte, to už je na vás.

0: tak jsme to všichni slyšeli. Jaký je váš závěr, názor, to se dozvíme v zápětí. Halo, kdo je tam? Halo? Vypadl, tak zkusíme dalšího. Halo?
1: Ahoj, tady Marcela.
0: Nazdar, Marcelko. Tak jaký je tvůj názor?
1: No, já jsem si, nebo takhle, že jsou to první písničky na albu.
0: Já opravdu čumím, jak jste bystří, jak se na to přišla. To, neříkej mi, že to víš, že to máš normálně v hlavě. Tak se jako dopátrala, že jo?
1: No jasně.
0: To je nádhera. Ne, počkej, to není kritika, to je uznání naopak, jo? Že máte tu vnitřní sílu nebo to nutkání, že když něco člověk zrovna neví na první dobrou, tak se prostě dopátrá. A tím, že se dopátrá nebo že se odhodlá se dopátrat, tak to svědčí o jeho vysoké inteligenci a intelektu, jo, Marcelko? A já si teď nedělám prdel, já to říkám naprosto vážně, jo? Protože se odpověděla perfektně. Ano, je to tak, protože jsme slyšeli skladbu Texman, ta je první skladbou na albu z roku 1966 Revolver, to asi víš už tedy teď, že jo? Druhá No Reply, ta je z alba z roku 1964 Beatles for Sale, no a nakonec ještě to potvrdí skladba I Saw Her Standing There z alba Please Please Me, který je ještě o rok mladší nebo starší vlastně, já nevím, co je mladší, starší, no z roku 1963. Ano? Mm-hmm. Víš, kolik mě bylo v roce 1963?
1: Čekej, tak možná, ježišmarja, který ty jsi ročník? Já jsem 64 a teď nevím, jestli ty jsi 66,
0: to?
1: Anebo...
0: Je, to bys mě, to
1: bych ti přijala.
0: Je, to by bylo hezký.
1: Dva.
0: No, vidíš, ty seš rozhodná poarotka prostě. Výborně. Hele, tak jo, samozřejmě je to tak, naprosto si trefila. My si tou třetí písní to jenom potvrdíme, já už jsem prozradil, co zazní, z kterého je roku a hlavně to gro, ty trojčlenky, ano, jsou to první pecky z jednotlivých alb kapely Beatles. Poprosím tě, aby si zůstala na drátě, ať se domluvíme, ano?
1: Zůstanu, děkuji moc.
0: Díky taky, měj se zatím a my se za chvíli spolu soukromně uslyšíme. Pozor,
1: děkuji.
0: Pozor, soukromně. Tak jo, zatím čau, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a teď ta třetí, která to potvrdí. One, two.

0: Víkend s trojčlenkou. Aneb zábavné souboje a vzácná odměna. Na rádiu Beat.
1: Tak jsem o tom přemýšlel, přátelé, že jsme si za celý odpoledne snad jenom jakoby izolovaně, ale nepustili celou plnohodnotnou českou trojčlenku. Tak bychom si to takhle mohli šmrncnout. A můžu vám říct, že jsou to skvělí zpěváci, skvělí muzikanti a nádherný písničky. Takže se máte na co těšit a navíc samozřejmě zase budete uvažovat, přemýšlet, co je v tuto chvíli, v téhle konkrétní trojčlence spojuje. Tak jdeme na to.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: vždycky si říkám, že u téhle verze jsme slyšeli Roberta Planta nebo někoho jiného. No je to Robert Plant, ne? No není to Robert Plant, je to Dan Barta. Něco neskutečného. Tak, k tomu blíž řeknu za malou chvilinku. Teď už teda beru telefon a ptám se dalšího býťáka nebo býťačky, co si o to myslí a jakou spojitost po případě našel. Kdo je tam?
1: Ahoj, tady Franta, Dané.
0: Nazdar, Franto.
1: Taky zdravím tě. Myslím si, že tam hraje všechno Michal Pavlíček.
0: To je pravda. To je, no. To je pravda. Ale ta třetí píseň to vlastně vyvrátí. Jo?
1: Aha.
0: Takže poslouchej dál a uvidíš. A třeba někdo další najde jinou spojitost. Ano? Františku.
1: Dobře.
0: Tak jo, děkuji ti moc, měj se hezky.
1: Ahoj, Dana.
0: Čau, ahoj. Tak, zkusí to někdo jiný nebo neskusí? Ale zkusí. A je to drnčí normálně jak na poště za první republiky ty telefony. Tak, kdo je tam, prosím?
2: Tady je Jindra z Brna, ahoj, Dana.
0: Nazdar, Jindro, tak povídej, jaká souvislost tu je?
2: Já bych řekl, jestli to není na kloboučku.
0: Já se koukám tam. Jo, určitě Dan Barta s Michalem Pavlíčkem Ramble On Live, tak to je klobouček, ale ta předchozí skladba
2: nebyla.
0: S Kamelem nebyla. Jo?
2: Tak,
0: dobře.
2: Třeba
0: příště. Díky. Jasně.
2: Čau,
0: ahoj. Tak, další. Teď počkejte, teď jsem zase tady něco pohnojil, prosím vás, počkejte. Jo, už to je dobrý. Tak, beru telefon, ano.
3: Haló, to je Vítek.
0: Nazdar, Vítku.
3: Tak já myslím, že to budou mít společné to, že všichni byli v muzikále Jesus Christ Superstar.
0: Kolik je ti, Vítku?
3: 18.
0: Jak jsi na to přišel? Že byli všichni... Jak jsi na to přišel, že byli v tomto tak. muzikálu? Když ten muzikál byl uveden ve spirále v Juldě v Huldě, tak jsi nebyl na světě.
3: Nebyl, ale taťka řekl.
0: Jo, taťka řekl. A jak se jmenuje taťka?
3: Martin.
0: Tak zdravím Martina.
3: Jasné. Taťka
0: ti poradil, jasně, aby nebyl nápadnej, že jo, že už se několikrát dovolal, co říkáš, že je to tak?
3: Ne, ještě tam nedovolal.
0: Ještě se nedovolal, ale tak poslal syna. No tak ale to je chválihodné, že tě takhle vzdělává a slyšel jsi třeba z desky, protože živě si asi neměl tu příležitost, to originál obsazení muzikálu Jesus Christ Superstar, má to táta doma?
3: My jsme se na to koukali jednou v telce, no.
0: V telce jste se, jo.
3: Jak to dávali.
0: Jo, a jak se ti to líbilo, Vítku?
3: Jo, bylo to dobrý.
0: Jo. Jako nebyla to Nirvana, ale bylo to dobrý, vole. Ne, to je jenom takový vtip, protože to byl vynikající muzikál převzatej samozřejmě z originálu ze Spojených států z Ameriky, kde třeba mimochodem zpívali takové hvězdy jako Gillan nebo Alice Cooper. Dobře, Vítku, máš to naprosto správně od táty zodpovězeno, je to tak, protože v tomto muzikálu zpíval Kamil Střihavka, zpíval Ježíše, Bára Basiková, Máří Magdalenu, Dan Barta Jidáše, když si to občas tam nějak prostřídali. A ještě to dotvrdí Roman Dragoun, který zpočátku, myslím, že Ježíše zpíval on. To já jsem nezažil. Já jsem zažil tu hvězdnou partu Střihavka, Basiková, Barta a strašně jsem se bál, že to pohnojej, tenhle ten slavný muzikál. A pak jsem byl, když jsem tam byl na premiéře, možná, nevím, to je jedno, tak jsem zůstal přimrazen k zemi, jak to skvěle udělali. A to jsem chtěl právě říct, že Kamila Dana, Báry a další, kteří tam vystupovali, se nesmírně vážím, protože to byla generace špičkových muzikantů, zpěváků, dneska trošku tápu, když vidím tu mladou generaci. Ale to je jedno, to nebudu kritizovat, ty mě, Vítku, zůstaň na telefonu, abych tě vyspovídal, ano, a pustím dotvrzující píseň Řád Romana Dragouna, jenom kvůli, hlavně kvůli tomu, že Roman Dragon se na tomto muzikálu taky podílel. Díky, čau, čau, ahoj.
3: Čau.
0: Čau a nezavěšuj, prosím tě, Vítku.
3: Jo, jo.
0: Jasně, čau. Tak a my jdem do toho.

0: je chyt. Rychlost je důležitá. Ale pozor, abyste se nepřepočítali. Víkend s trojčlenkou. Na Rádiu B.
1: No a před námi poslední trojčlenka dnešního dne. Víc už nestihnem, no ale nebuďte smutní. Hned poté začíná roková pípa s Radkem a to je váš taky velmi oblíbený pořad. Co si budem povídat? Ale pojďme k té trojčlence. K ní vám nic neřeknu, zase jenom asi tak. Taková blbá rada. Zkrátka vnímejte, zkuste si najít souvislost. Tato souvislost, jediný, co k tomu můžu říct, je poněkud pikantní. Ano? Jak se to veme? Tak, tady to je.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tak co, rozluštíme společně i poslední tajenku dnešního dne, tak přesvědčíme se o tom za pár okamžiků. Haló, kdo je tam?
1: Ahoj, Petr.
0: Nazdar, Petře. Tak jaký je tvůj názor nebo tvoje řešení respektive?
1: No, já si myslím, že to jsou zpěváci z druhého břehu, jak by se dalo říct.
0: Zajímavý. Já vím, co myslíš asi, jo?
1: No, tak jako říkalo se dřív 4%, ale jako už si myslím, že jich je víc.
0: No, tak jako, no. Ano, jak bych tak řekl, i dnešní chladnější večer sobotní, že jo, může být i vlahý, když to řeknu takhle, ale nic proti spoluobčanům, který jsou takhle zaměřený, prostě každý nějaký. Ano, jsou to písně, kde frontmeni byli homosexuální,
1: ano.
0: To znamená v té první písni Freedom, tak to byl samozřejmě
1: Freddie Mercury,
0: tady jsme slyšeli Roba Halforda v kapeli Judas Priest, no a zakončí to Elton John, Rocketman. Já si těch lidí, hele, mně tohle vůbec nevadí, tady ty některý lidi jsou na to alergičtí, že někdo je jiný než heterosexuální. Já znám spoustu homosexuálů, který jsou výborný chytrý lidi, šikovný lidi a posuzují lidi prostě podle toho, jaký jsou, jaký mají charakter, jaký mají schopnosti, jak jsou šikovní, jak jsou vtipný a tak dále a tak dále. Takže já si s tím opravdu hlavu nedělám. V každém případě jak Freddy, tak Rob Halford, tak Elton John patří k těm špičkám vynikající muziky, světový, co si budeme povídat. To se asi shodneme, viď? Tak jo, hele, tak já ti poblahopřeju jako poslednímu vítězi samolepky znalec rokové historie a poprosím tě taky, aby si počkal na telefonu, aby jsem si tě zapsal. Ano? Díky.
1: Určitě, vydržím.
0: Měj díky. Se hezky zatím, čau, čau. No a já se s vámi rozloučím, přátelé, protože blíží se už roková zpovědi, ale co to kecám, roková pípa, už jsem zblblej úplně s Radkem, a takže pište SMSky, pište maily, Radek zpracovává a pouští, co se budeme povídat. Víc vám k tomu neřeknu, protože to stejně všichni znáte. No a já se zítra odpoledne od 14:00 budu opět těšit s trojčlenkou. Samozřejmě dopoledne obstará můj přítel a kolega Jirka Rogl. No tak jo, pro dnešek se s vámi loučí Dan Kohout. Mějte se.

0: Kutip vy. Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Z býťáckého výčepu vás všechny zdraví a pohodový večer přeje Radek Leitl. Je krátce po 19. hodině a tady na Beatu je všechno připraveno k tomu, abych na závěr té dnešní krásné baboletní soboty naplno roztočil rokovou pípu a další 4 hodiny vám servíroval to nejlepší, na co budete mít právě chuť. Vaše tipy a nápady na kapely, které byste si chtěli během večera poslechnout, mi můžete posílat jako obvykle. Buď tedy jako SMSku na 720 001 222 anebo mailem na adresu studio@radiobeat.cz. Zavolat mi můžete na linku 210 32 33 34 anebo mi vaše přání pošlete přes býťáckou aplikaci a tam si můžete vybrat, jestli psát anebo mluvit. To už si rozhodnete vy sami. Stejně jako to, co si budeme dneska večer pouštět a poslouchat. Na úvod to bude David Bowie a zbytek ten už nechám zase na vás.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Já bych hrozně rád zahrát nějaký starý Motorhead, něco pořádně od podlahy.
2: Starý Motorhead, něco úplně z těch začátků, myslíte, jako třeba Ace of Spades, nebo kolem tohle toho alba?
1: Jo, ideálně, ideálně.
2: No, to se moc nehraje, tam se vlastně hraje akorát ta hitovka a pak vlastně už
1: právě
2: jenom ty novější věci.
1: No a kdyby to nebylo Ace of Spades, protože to je prostě moc...
2: To už je ohraný, no.
1: Ohraný, no. Jako překvapte mě. Něco z toho alba, co nebude Ace of Spades.
2: No, to bychom mohli. Já ho teda neznám úplně z paměti, ale určitě tam najdeme nějaký věci, které třeba se nehrajou tak často, ale jsou taky dobrý.
1: No budu rád, budu se těšit.
2: Dobře, tak jo, takže dáme Motorhead a pro koho bych to měl vlastně zahrát? Nebo komu?
1: Bude to pro Michala a Davida, nejlepšího kámoše.
2: Dobře, tak pro Michala a Davida, dva nejlepší kámoše, dáme teda nějaký hodně starý Motorhead.
1: Skvělý.
2: Určitě něco najdou, tam asi nebude problém něco dobrýho objevit. Dobře, hele.
1: Mějte se.
2: Vy taky, mějte se, hezký, přeju hezký večer.
1: Díky, naschle, ahoj.
2: Ahoj.

0: Trojka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, když si minule připomněl tu nebeskou kapelu, tak jsem si vzpomněl na Traveling Wilburys. Ti už nám taky nezahrajou naživo. Tak co kdybychom si něco od nich dali, aspoň třeba dneska v rockové pípě? Děkuju, Aleš. No, tak já zase naopak děkuju Alešovi za připomenutí téhle hvězdní kapely, protože Traveling Wilburys byla opravdu výjimečná sestava výjimečných osobností a je to taky právě jedna z těch mnoha kapel, kterou už bohužel naživo nikdy neuvidíme. Ale nahráli společně spoustu skvělé muziky a díky rockové pípě si na ní můžeme občas zavzpomínat. Třeba právě teď.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, u telefonu Zuzana. Já bych si přála zahrát písničku Vítkovo kvarteto Démon z Malešic. A bylo by to pro mýho bráchu, pro mýho přítele, který na brácha nás dneska vzal poprvé na ryby. Bylo to skvělý. Takže bychom mu chtěli tímhle způsobem poděkovat a nechat zahrát písničku na přání.
3: A chytla jste něco?
2: No, chytli jsme takovou malou sviňuchu jenom.
3: Sviňuchu jsem ještě nedra nechyt. Ne, že bych byl rybář.
2: Ale i jsme měli radost.
3: Jo. A jo. To asi pouštíte rovnou, ne?
2: Nebo... Pouštíme, no, jo, pouštíme.
3: No tak dneska to byla sviňucha, příště už to bude třeba dvoumetrová štíka.
2: Kéžby.
3: Tak budu vám držet palce a hodně úspěchů v tom rybaření.
2: Tak jo, moc děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
3: Není záč, mějte se hezky, hezký večer.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, potěšilo mě, že do rokové pípy občas zařazujete a pouštíte i méně známé a hrané kapely. Tak bych to využil a dneska bych tě poprosil o Styx. Třeba něco z alba Paradise Theater. Díky, píťák Karel. No tak já si nemyslím, že by zrovna Styx byla nějaká méně známá kapela, protože aspoň tedy v Americe se určitě řadí k těm velkým rockovým legendám. Ale na druhou stranu je pravda, že oproti těm ostatním asi nikdy nedosáhli na ten úplný vrchol popularity. Což tedy ovšem neznamená, že dělali špatnou muziku, naopak. Byťák Karel si vzpomněl na to jejich asi nejlepší album Paradise Theater, tak já teď splním jeho přání a dáme si úvodní skladbu právě z tohoto alba.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Iva z Náchoda. Já bych vás poprosila o písničku Freeling in Paris, Jaro v Paříži od Rammsteinu.
2: No, moc hezká věc, to zahrajeme rádi. Byť tedy Jaro bude až za půl roku, ale proč si ho nepřipomenout? A komu bychom to ještě věnovali?
1: Možná mýmu manželovi Jindrovi, který ho moc mám ráda. Jsme na zahradě v Horní Radechovi a pečujeme tady o domeček a o zahradu.
2: A posloucháte, ano, já ho slyším. Tak, tak to děláte správně. Tak já vám tam pošlu ty Rammsteiny a přeju, ať ta pohodička trvá co nejdýl.
1: Díky moc, hezký večer přeju.
2: I vám, mějte se. Ahoj.
1: Naschle, ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ano, tady Pavel z Brna, rocker starý.
2: Ahoj starý rockere Pavle. Tak, co jsi na nás vymyslel dneska, nebo co jsi vybral?
1: No, dneska jsem si vybral Turbo s Mirem Chrástkem ještě a to skladbu je to jízda.
2: To je vlastně ta vzpomínka na... Ano, ano, vzpomínka na Ríšu Kibice. No tak... To jsi vybral docela dobře, protože vlastně my tady pouštíme starý Turbo ještě s Ríšou, pak jsme si hráli s Radkem Zíkou, už teď vlastně ty nový nahrávky, ale tohle je takový to prostřední období, kdy tam zpíval a hrál na kytaru Míra Chrástka.
1: No jasně, já si ho pamatuju, kluka. On byl výborný, on ty
2: jo,
1: výšky.
2: Jo, jo.
1: Teď a vaše scéna roková.
2: Pavle, díky za připomenutí. Já zase rád zařadím tuhle věc. Připomeneme si Turbo vlastně z té chrástkovské doby. To jsme si ještě nepouštěli, tak dneska pro srovnání pro fanoušky kapely Turbo si dáme Míru Chrástku a píseň Je to jízda. Pavle, děkuju moc, že jsi vzpomněl i na tuhle píseň a tobě děkuju za zavolání a těším se zase na tvůj další tip, protože ty jsi opravdu takový zvláštní pamětník, protože lidi z Brna většinou neznají moc tu západočeskou scénu a ty jsi se projevil už několikrát jako velký znalec, takže klobouk dolů před tebou.
1: Tak Odisea, já takhle, jo, to jsou kapely, které mě zajímaly.
2: No tak to jsem jedině rád, že jo. Tak dneska dáme Turbo, no a příště třeba vybereme zase něco od té Odisei, když už si ji zmínil. Děkuji moc.
1: Taky, mějte hezky a ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Já bych prosil Menour, jestli můžu.
3: No můžeš, to víš, že jo, to rádi zařadíme. A kterou píseň?
2: Válečníci světa.
3: Aha, takže Warriors of the World.
2: Jo.
3: No tak skvělý. A můžu jenom vědět, kolik je ti let?
2: 7.
3: 7 a už se takhle vyznáš v muzice.
2: Jo.
3: A kapela Menour, předpokládám, je tedy tvoje oblíbená.
2: Jo, je.
3: A komu bychom teda tu píseň věnovali? Kromě tedy toho, že si ji samozřejmě asi necháš zahrát pro sebe, a podělíme se ještě s někým o ní?
2: O všechny, kdo poslouchají Radio Beat.
3: Dobře, tak ji pošleme všem a tobě.
2: Jo.
3: Tak já ti děkuji za zavolání a kapelu Menour určitě rád zařadím a doufám, že u toho roku a Big Beatu vydržíš a tahle muzika se tě bude líbit pořád víc a víc.
2: Jo.
3: Tak dobře, tak jakože jsme si na to dali ruku, jo? Tak příště se zase můžeš zavolat o něco, co třeba časem objevíš, nějaký další kapely a rádi tě pustíme. Tak se měj hezky, ty Menour tam určitě dáme.
2: Jo, děkuju.
3: Tak jo, tak ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, to je Ludánek z Berlína. Ručník, no já bych chtěl Dead Kennedys vzpomínku na dovolenou v Kambodži, takže Holiday in Kambodža, Dead Kennedys.
2: No dobře, to bychom mohli dát. Kapela Dead Kennedys, nepamatuju se, že bychom někdy tuhle kapelu pustili, ale proč ne, můžeme zase oživit playlist a bude to třeba zajímavý pro další býťáky.
1: Jasně, Holiday in Kambodža, prázdniny v Kambodži. Děkuju. Ruční končí.
2: Ano, mídlo končí taky. Mějte se krásně, zdravím do Berlína.
1: Nazdar, tady je Dánek, čau.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Další hudební přání mi poslala naše věrná posluchačka, bíťačka Alena, která si napsala o tu úplně největší Big Beatovou klasiku, a sice Vojna XY od Kaťáků, s tím, že to je vlastně i její příběh z mládí, když tehdy jezdila za svým milým na vojnu a zažívala podobné situace, o kterých právě tady zpívá Olda Říha. A mimochodem, podle slov autora textu Ládi Vostárka se opravdu jedná o skutečný příběh a celé se to odehrálo na hotelu v Přelouči.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: První hodina dnešní rokové pípě je sice za námi, ale pořád ještě zbývají tři, které si opět můžete naplnit tou nejlepší muzikou podle vašeho výběru. Jestli tedy máte chuť na pořádnou porci klasického big beatu, metalový nářez, nebo naopak romantickou baladu, anebo byste chtěli ochutnat třeba něco i z domácí výroby, posílejte mi vaše tipy na SMS bránu 720 001 222, anebo si o tom všem můžeme popovídat na lince 210 32 33 34. Nerušený poslech další porce Big Beatu z rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, zdravím z Orlických hor z Chalupy.
2: Tak, jaké máte přání v Orlických horách?
1: S dovolením chtěl zahrát, nebo bych si přál zahrát Gary of Litra, písničku I'm Leader of the Gang, pro všechny na rádiu Beat a pro všechny z hor, ať si užívají víkendu.
2: No, tyjo, Gary of Litra, to už jsme dlouho nepouštěli.
1: Super.
2: Tak to děkuju za tip, to si myslím, že i beatáci ocení.
1: Paráda. On se moc neslyší, ale muzika to je fakt skvělá.
2: Jo, jo, pořád i po těch strašně moc letech, já už jsem ani to nestihl spočítat, ale je to hrozně starý.
1: Je to tak, je to tak.
2: Tak já vás zdravím do Orlických hor, mějte se tam krásně. No a ještě vám to tam možná vylepším ještě tou vaší oblíbenou muzikou.
1: Super, moc děkujeme a hezký večer, ať se daří. Mějte se.
2: I vám.
1: Taky, naschle.
2: Tak naschle.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Další hudební přání teď splním dvojici našich asi nejvěrnějších posluchačů, což jsou pan Pershing a paní Stáňa. A ti si dneska vybrali kapelu Deep Purple, album Slaves and Masters z roku 1990, tedy to jediné, které Purplové nahráli s Joelem Turnerem, a z něj si vybrali tu krásnou pomalou věc Love Conquers All. A já jsem si při té příležitosti vzpomněl, jak jsme tady minulý týden narazili na téma metalové balady nebo metalové ploužáky a pouštěli jsme si kapelu Giant a tu jejich slavnou píseň I'll See You in My Dreams. Takže vlastně na těch kazetách nadepsaných metalové balady, což byla zásadní nebo základní výbava každého rockera, který někam pozval slečnu, ať už autem nebo domů, tak vždycky tam kromě těch Giant byly i právě Purplové a tahle věc. Love Conquers All. Takže teď si zase po letech vzpomeneme na tuhle krásnou písničku a třeba taky někomu z vás vyvolá vzpomínky na více či méně úspěšné dobývání těch dívčích srdéček za pomocí téhle krásné rockové muziky.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Metallica Family ze Stropkova z východního Slovenska zdraví Radio Beat. Byli bychom rádi, kdybyste ke 40. výročí úmrtí skvělého člověka, ale hlavně skvělého muzikanta Cliffa Burtona, dnes večer zařadili od Metallica For Whom the Bell Tolls. Děkujeme. No, to není za co, naopak já děkuju fanouškům Metallica z východního Slovenska za připomenutí tohohle výročí. A ať se to nezdá, už je to opravdu 40 let, kdy nás Cliff Burton opustil a šel posílit tu velkou nebeskou kapelu, kterou jsme tady už několikrát připomínali. A jak vždycky říkám, je škoda, že má pořád víc a víc členů. No, teď si tedy vzpomeneme na jednoho z nich. Já pouštím Metallica For

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Krásný večer přeji všem beaťákům a taky panu výčepnímu. Děkuji. Před časem jsem slyšela na rádiu Beat skladbu Zlatý důl od kapely Matadors a měla bych dotaz. Bylo by možné ji dneska večer zahrát? Pokud ano, poslala bych ji všem dříve narozeným beaťákům, jako jsem já, všem, kdo poslouchají a taky manželovi Lumírkovi. Děkuju, beaťačka Ivana. No tak proč bychom nedali zrovna Zlatý důl? Kapela Matadors.

Matadors. To je vlastně zase výlov ze šedesátek. Já si myslím, že tahle muzika se má čas od času připomínat, protože Matadors, to jsou takové otcové zakladatelé vlastně, nebo jedni z nich. No a pokud Ivaně uděláme radost a ta zase tím, že ji vybrala, udělá radost všem ostatním dříve narozeným býťákům, tak tady je Zlatý důl od Matadors.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer. Ahoj, Radku, tady Murphy.
3: Ahoj Murphy.
2: Měl bych dneska přání, jestli by šla zahrát kapela Saga, něco od nich známýho nebo pěknýho prostě, protože oni mají skoro všechny skladby pěkný a bylo by to samozřejmě pro všechny posluchače a bylo by to hlavně pro ty, co tu kapelu ještě třeba neobjevili nebo ji dneska neznají.
3: No já ti děkuji, že jsi si vzpomněl na moji nejoblíbenější kapelu a hned si přihřeju polívčičku, protože jak jsi zmínil, ty posluchače, kteří by ji náhodou ještě neznali, tak mají jedinečnou šanci příští rok, už to můžu prozradit, 21. května, kde jinde než v Lokeckém amfiteátru, právě v pátek večer bude Saga jako speciální host. Takže na to se hodně těším a určitě zvu všechny, ať se přijdou podívat na možná jedny z nejlepších muzikantů na světě.
2: No jasně, já se přidávám samozřejmě k tobě. Názor teda na kvalitu muziky je různorodý, ale samozřejmě oni mají úplně špičkovou. Jo, já teda obecně miluji kanadský věci, kanadské kapely a vůbec tak všechno, co je Kanada. Samozřejmě ta Saga to je taková reprezentativní kapela, která by mohla zastupovat ten top, co z Kanady vyváže, jak se říká.
3: Ano, ruku v ruce s kapelou Rush.
2: No samozřejmě, no, tak Rush to je prostě bezkonkurenční, že?
3: No.
2: Podle mě teda aspoň, no.
3: Jo, tak to jsou asi nejslavnější dvě kapely, které ještě navíc hrajou takový až jako bych řekl podobný žánr, i když každý k tomu přistoupil trochu jinak, ale ten progresivní rock vlastně oba dotáhli do absolutní dokonalosti.
2: Ano, přesně tak. Takže Radku, já ti moc děkuju.
3: No, já děkuju tobě, Murphy, že jsi si na ní vzpomněl a určitě se potkáme za půl roku v Lokti, v první řadě určitě.
2: Já doufám, že to vyjde a že dorazím a konečně se sejdeme i osobně.
3: Jo, taky doufám. Ještě jednou teda, díky za tenhle tip, no a těším se na setkání v Lokti.
2: Dobrý, já taky děkuju a měj se hezký vysílání a zatím díky moc, čau.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Honza z Pardubic a já, jestli bych mohl poslat všem býťákům a mně nějakou hezkou písničku. Třeba od Brutusu.
2: No tak to určitě nebude problém. Brutus ten snad ani špatnou písničku nemá.
1: No to nemá, to určitě. Má pěkný ploužáky a prostě...
2: Jo, tak...
1: Já na ně chodím 30 let.
2: No, to já o něco díl, ale
1: jo,
2: teď mi napadá, když jsi říkal o těch ploužákách, první polibek, to je taková klasika, jo. To bychom třeba mohli zařadit. No.
1: To by tam chtělo zařadit, no, tak to uděláme.
2: Dobře, tak jo, tak dáme první polibek od Brutusu, to je moc hezká věc, no a zaspomínáme na naše mládí zase.
1: Jo, dobře.
2: Jo?
1: Děkuji moc, pozdrav všem poslouchajícím a tobě a děkuji moc.
2: Jo, není zač, měj se hezky, zdravím do Pardubic.
1: No, jo, děkuji.
2: Mějte se tam hezky a netrapte nás s hokejem v Plzni.
1: Jasně, no.
2: Ne, budeme si držet palce navzájem, jasně. Tak jo.
1: Určitě, tak jo.
2: Ahoj.
1: Hle, mějte se, díky, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak, to byla klasika od kapely Brutus a teď si dáme jinou hardrockovou klasiku, a sice od Ronnieho Jamesa Dia. Mám tady totiž jedno přání od býťačky Ivety. Ahoj Ráďo, prosím načepuj jedno plnotučné pro Michala Skalického do Albrechtic. Bude mít v úterý svátek a ráda bych mu dala aspoň jeden malý dáreček od Ronnieho Jamesa Dia. Děkuju, Iveta. Tak a já se taky připojuju, Michalovi přeju, i když se to nemá přát dopředu, ale porušíme tradici. Michale, užij si svůj svátek, měj se fajn a tady ti Iveta, já a Ronnie James Dio posíláme předem jeden malý dárek.

0: hašíš a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak tohle byl Ronnie James Dio jako dárek k svátku, který teprve bude. A další píseň bude taky dárek, ale k narozeninám, které byly včera. A ty narozeniny měl největší fanoušek kapely Iron Maiden a Bruce Dickinsona, býťák Jirka, a jeho partnerka Alča by mu ráda dodatečně ještě poslala malý dárek od Bruce Dickinsona, a sice píseň Tears of the Dragon. A bylo by to právě v té rozšířené nové symfonické verzi. Tak já se taky připojím, Jirkovi přeju takovéto obligátní hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta a jak vždycky dodávám, hodně radosti a nejenom z muziky. Takže tady ti, Jirko, s Alčou posíláme tvého oblíbeného zpěváka Bruce Dickinson, Tears of the Dragon, a doufám, že jsi ty narozeniny pořádně užil a pořádně si je oslavil.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer.
3: Ahoj, ahoj.
2: Prosím, jsem ACD, něco od ACDC.
3: Něco od ACDC. Máš nějaké speciální přání, anebo necháš výběr na mě?
2: Nechám výběr na tobě.
3: Tak já snad vyberu něco, co by se ti líbilo. Takže dáme ACDC a komu ty to chceš poslat nebo věnovat?
2: Úplně všem, kdo poslouchá rádio B.
3: Tak to jsem teda zvědav, kolik jich bude. Doufám, že hodně. Takže uděláme jim radost, dáme jim ACDC a já ti děkuji za výběr muziky a těším se zase na další zavolání tvoje, protože ty přestože nejsi úplně býťák, to jsem nechtěl říct, ale seš hodně mladý, ale už seš vlastně býťák, protože se vyznáš docela dobře v muzice.
2: Díky.
3: Takže se těším na další tvoje výběry a na další zavolání a uvidíme zase, co třeba spolu vybereme příště.
2: Tak jo?
3: Tak se měj hezky a hezký večer. Ahoj.
2: Děkuji za tu písničku.
3: No nemáš zač. Tak čau, ahoj.
2: Ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Před začátkem druhé půlky dnešní rokové pípy jenom připomínám, že o vaše oblíbené kapely a skladby si i v následujících dvou hodinách můžete psát mailem na adresu studio@radiobeat.cz a nebo si o ně zavolat na to známé číslo 210 32 33 34. Pohodový poslech i druhé poloviny dnešní rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, Rasmí, tady David.
2: Nazdar, Davide, ahoj.
1: Čau, já jsem se takovou dobu snažil dovolat a konečně to vyšlo.
2: No, tak to jsi měl kliku. Dneska je to teda trošku náročnější, musím se přiznat, teda mám z toho na jednu stranu radost, na druhou stranu ne každý se asi dovolá, protože už teď tady mám spoustu přání, telefonátů a hrne se to tady na mě ze všech stran. Tak uvidíme, jak to všechno vyjde. Tak povídej.
1: Tak já bych si přál písničku Ozzy Osbourne, Lisa Ford Duet a Bliká to teď furt třeba.
2: No, to víš, že jo.
1: Jo, ty, tak to musíš mít hodně.
2: Mám toho hodně, máš pravdu, no.
1: Tak jo, díky.
2: Nemáš zač? Hele, a jak jde škola, Davide?
1: Jako dobrý, hezký známky. Jednička, dvojka zatím, no, ale bohužel už ty prázdniny skončily, tak je to takový blbý, no.
2: Blbý, veď, musíš tam každý den, no. Hele, to si nevybereš. To je do školy nebo do práce, to prostě takhle to je.
1: Ale,
2: tak jo, hele, tak jestli ti udělá aspoň radost ten Ozzy s tou Litou, že by tě to trochu povzbudilo, ať se potom příští týden jde líp do té školy, tak já tě to tam za chvíli pošlu.
1: Jo? Tak jo, tak díky, čau.
2: Ahoj, čau.
1: Čau.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Stáj zdraví, jsem rád, že jsem se vám dovolal. Tady Kauli z Vysočiny. Prosím vás, mohl bych mít přání nějaký?
2: Určitě, povídejte.
1: Já jsem před časem měl možnost živě zhlídnout 13. století. Já jsem z toho nadšený, takže jsem si pořídil pár věcí, šlo by to pustit. Můj bratře, můj, protože to se bude hodit taky. Před dvěma měsícama jsem se rozloučil se svým bratrem, odpočívá v zemi a spolu jsme ho poslouchali. Tak aspoň můj bratře, můj, prosím, děkuju.
2: Dobře, to je mi sice líto, ale jestli třeba tam nahoru to uslyší, tak třeba mu to udělá radost.
1: Tak nějak, no. Děkuju moc, skvělý, děkuji.
2: Není zač, mějte se hezky.
1: Mějte se, ať se daří.
2: Jo, vám taky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: to chci ti říct. Tuhle píseň vzít si nenech, jsme jedna duše ve dvou tělech.
1: Tak kterou dáme?
2: Je to na vás, býťáci.
1: Rocková pípa na Rádiu Beat.
3: Pro největšího fanouška Iron Maiden, býťáka Jirku, jsme hráli v minulé hodině a teď se nám ozval druhý největší fanoušek Iron Maiden a to je Šaman z Libišan. A s tím jsme se domluvili, že bychom mohli oprášit zase něco, co se třeba tak často nehraje, ale samozřejmě patří to do zlatého fondu Maidenovského. A Šaman vybral píseň Assassin, takže tu teď právě zařazuji, posílám tedy všem fanouškům Železné Panny, a tím myslím tedy Jirku s Alčou, býťáka Toma, Šamana samozřejmě, a vůbec všechny, kdo už si mezi tím taky stihli napsat o tuhle kapelu. Takže zase to uděláme, jako vždycky dáme jedno přání pro všechny, takové to dva nebo tři, čtyři vlastně už koukám, čtyři v jednom a posílám všem fanouškům Maidenů tady skladbu, kterou pro vás Šaman vybral, Assassin.

0: No.
1: Byla by to písnička Forivich.
0: Forivich. No, jo, tak můžeme zase dát. Konec konců nepamatuju, že bychom někdy v poslední době zařadili Folbeat.
1: No právě.
0: No, tak je potřeba...
1: Už jsme byli dlouho.
0: Ano, ano, je potřeba si zase o ně zavolat, zařadit a zase jo. připomenout. Dobrá, tak, tak je tam dáme a posíláme do Plzně tedy.
1: Děkuji moc.
0: Není záč, měj se hezky.
1: Děkuji a klidný večer se to spraví.
0: Jo, jo, jo, snad jo. Tak jo, hele, díky. Děkuju. A mějte se. Ahoj. Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak abychom to trochu prostřídali, tak já se podívám zase mezi vaše psané zprávy a vidím, že se nám zase po delší době ozval náš polský fanoušek a posluchač, kterého máme v Częstochowie, to je Bíťák pan Tomek. A v těch výletech do 90. asi budeme pokračovat, protože si požádal o píseň Small Victory od Faith No More. Takže proč ne? Zase bychom mohli potěšit třeba nejenom Tomka, ale i všechny fanoušky téhle kapely, která mimochodem oznámila návrat na pódia a dokonce se uvažuje o tom, že by natočili novou desku a vyjeli s novým materiálem na turné. Takže to se musím přiznat, že byť to není teda úplně moje krabice vína, ale je to kapela, která rozhodně stojí za to, abychom se na ní šli podívat naživo, protože co já si pamatuju, když jsem je tady viděl kdysi dávno ještě před Guns N' Roses a potom, když tady byli samostatně, tak ty koncerty vždycky byly skvělý. Tak třeba i po těch letech nestratili nic ze své energie a můžeme zase vidět Faith No More naživo.

0: still won't hear.
1: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
2: Ahoj Radku, máme tady rodinnou sešlost a oslavujeme Václava, který bude v pondělí. Prosím, zahraj nám kapelu Sweet a píseň Blockbuster. Díky moc, bude to k nám do Suchdola nad Lužnicí. Děkujeme. Novida, dohráli jsme 90. teď se vydáme ještě o kousek dál, takže zásadní kapela 70. let, Sweet a jejich v podstatě taky zásadní hit Blockbuster. Tak doufám, že v Suchdole bude veselo, posílám jim tam jejich oblíbenou kapelu, no a kdo má třeba taky rád 70. a tuhle kapelu, tak se může připojit.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak a do třetice ještě něco z vašich SMSek. Aha, tak tady jsem si trošku naběh. Ahoj Radku, je to zatím trošku unilý. Potřebovalo by to přitvrdit. Co třeba BTO, Not Fragile. Starý, tvrdý, ale furt moc dobrý. Díky, Aleš. No, unile, to asi je věc názoru, ale jak se říká, proti gustu žádný dešputát. Nicméně tedy souhlasím s tím, že charakteristika kapely Bachmann Turner Overdrive, starý, tvrdý a furt moc dobrý, sedí naprosto dokonale. Takže se vydáme ještě jednou do Kanady a jak říkal býťák Murphy, co je z Kanady, to je dobrý, nebo skoro až nejlepší. Takže si dáme Bachmany a doufám, že Alešovi udělám radost a že to teď trošku rozjedeme.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, Ráďo, to je Jirka Luka.
2: Nazdár, nazdár, Jiří.
1: No konečně taky to zvedne.
2: Povídej.
1: Hele, tak bylo by možný alkohol, buráky.
2: Proč ne? Alkohol, buráky, na sobotu, ideální věc.
1: Tak jo, takže pro všechny býťáky, pro tebe, tak pro všichni, kdo poslouchají, no.
2: Dobrá, takže to pošleme všem. No a ani se neptám, co děláš. Předpokládám, že jeden z posledních krásných skoroletních večerů trávíš jako vždycky, takže krb zapálen.
1: No jasný. Už tak. Teda není mi stejně na grilu, ale už je nám hodí.
2: No, ale i tak je hezký posezení, ne, venku.
1: Jo, jo, už jedno z posledních asi, no. Uvidíme, jak to bude.
2: Určitě. Já si myslím, že takový ty skalní vytáhnou i v listopadu ještě grill.
1: No, tak to jo, no.
2: Tak jo, hele, měj se hezky. Dáme buráky, pošleme alkohol, no a vy se mějte hezky na Vysočině. A
1: jo, tak díky.
2: Přeju hezký večer. A nejenom na Vysočinu, jo, ale všem býťákům, kteří třeba jasně taky ještě zrovna grillují.
1: Jasně, tak jo, díky moc, čau, Ráďo.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Michal u telefonu, zdravím. Já bych měl dotaz skromný, jestli by bylo možné na sobotní krásný večer něco zahrát.
2: No, tipuju, že to budou Halloween, Gamma Ray, anebo Masterplan.
1: Tak já si myslím, že David Copperfield proti tobě je úplná nuda. Protože to víš naprosto všechno. No, dobře, tak zkusíme něco, odlehčíme, dáme tam blues, co ty na to?
2: No, tak dáme to bys tam, mě překvapil, Michale, teda.
1: Dobře, dáme tam blues a dáme to od Halloweenu blues a jmenuje se to In the Night.
2: To se přiznám teda, že vůbec netuším, na kterým albu je.
1: Chameleon.
2: Aha, tak to bude něco staršího. Tak dobře, tak to já se vydám do archivu a snad to tam objevím.
1: Takže In the Night, jestli by to šlo.
2: Dobře, dobře, pokud je to tady... Není problém. Blues od jasně. Halloween, to jsem ještě neslyšel, to si i já s chutí poslechnu.
1: Tak, to jsem taky zjavý. No, tak to ti moc děkuju.
2: Není záč, Michale.
1: Tak jo, pěkný večer.
2: Tobě taky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia B.
1: Dobrý večer, Radku, tady Petr ze Starého Hřiště u Pardubic, já tě zdravím.
2: Ahoj Petře, já tě taky zdravím.
1: Chci dneska poprosit kapelu Pink Floyd, píseň, na které jsme se domluvili, a bude to pro všechny bíďáky, kteří si tuto píseň také objednali, nebo tuto kapelu. Sedíme mimo u krbu, kdojeme nějaký masíčko, nějaký hermelín, je krásně.
2: To už jsme tady zrovna s jedním z bíťákem probírali, no, že dneska je možná úplně poslední večer, kdy se dá ještě sedět venku, no, tak si to musíme užít.
1: A hlavně bych to chtěl pro mého kamaráda Jardu, starého bíťáka, přijel za náma, jsem vlastně už nastálo a má tuhle kapelu taky rád a jsem rád, že je tady se mnou a je prostě takové, jaké je, že v pořádku prostě. A taky pro tebe, protože každou sobotu jsem rád, když teď vždycky spolu slyšíme.
2: Jo, tak to já jsem taky rád, když se občas ozveš, protože my nemusíme probírat jenom muziku, ale i hokej, viď? Už nám to zase začalo, ano.
1: Začalo, necháme si to na pozdější dobu.
2: Tak.
1: Budeme to teďka rozebírat, nemá to smysl. Žíváme si ten večer prostě, máme ty práce taky hodně a jsem rád prostě, že tě slyším prostě a že mě zahraješ prostě. Vážím si toho takový, jak to je prostě s tebou vždycky, no.
2: Jenom abych upřesnil, co jsme si vlastně vybrali, jsou to Pink Floyd, píseň Run Like Hell. A jak jsi říkal, že bychom to poslali všem bíťákům, tak já to znova ještě zopakuju. Všichni, kdo si dneska napsali o kapelu Pink Floyd, tak bych právě tuhle píseň chtěl poslat, protože těch žádostí je tady víc a uděláme zase takový balíček, 4 nebo 5 v jednom. A kdo dneska chtěl Pink Floyd, tak posíláme tedy na Petrovo přání skladbu Run Like Hell.
1: Děkuji ti moc krát a těším se příští sobotu, že zase uslyšíme.
2: Já se taky těším, určitě se ozvi. Ahoj.
1: Ano, děkuji ti. Ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Do chvíle, než hodím utěrku přes pípu a zhasnu, chybí už jenom necelá hodina. Ale i v ní si můžete poslechnout muziku, na kterou právě teď třeba máte chuť. Stačí si o ní napsat SMS-kou na 720 001 222 anebo zkusit štěstí na lince 210 32 33 34. Nerušený poslech i té poslední várky z dnešní rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Pepa z Krumlova. Zdravím všechny býťáky i tebe.
2: Děkuji, ahoj Pepo. Taky tě zdravíme do Krumlova.
1: A prosím tě, chtělo by to teď takový krásný vlahý večer zahrát Červencové ráno od Jurášů.
2: No, to by chtělo. Sice už červenec není, ale můžeme si na něj zazpomínat.
1: Si ho, přesně tak, přesně tak.
2: A dneska to skoro červenec už byl, nebo ještě ne, byl, no, nádhera.
1: Pouta mašina na silnicích,
2: jo.
1: Protáhnout, no. Takže i pro ně a i pro moji dcerku, která dneska má 8. narozeniny.
2: Jo, tak gratuluju, malá býťačka.
1: Aha.
2: Takže to bude i pro to býtě malé.
1: Pro naše býtě. Přesně tak.
2: Tak dobře.
1: Přesně tak. Děkuji ti.
2: Není
1: zač. Všechny ještě dnes.
2: Jasně. Ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, chtěla bych zahrát mému manželovi písničku od kapely Dimitri. Dneska totiž slavíme 33. výročí svatby. Byla to tedy pořádná jízda a doufám, že bude pokračovat ve stejném stylu i nadále. Jirko, mám tě moc ráda, tvoje Maruš. No a pokud i já se můžu přidat, tak do dalších 33 let přeju Jirkovi z Maruš, ať je to pořád taková jízda jako doteď, a na oslavu toho jejich výročí jim od Dimitry posílám píseň s příhodným názvem V dobrým i zlým.

Výzvy na povrch se děrou.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady je Honza Býťák, starší Býťák ze Stříbrné Skalice a měl bych velké přání, jestli bys mi mohl zahrát od jedné legendy americké skupiny Grand Funk písničku aktuální People Let's Stop the War.
2: No, to je opravdu aktuální teda. To si myslím, že jo, že zahrajeme. A Grand Funk, to je legenda, to máš pravdu. To bychom mohli zařadit. No.
1: Já pro Býťáky myslím, že samozřejmě ty sedmdesátky jsou celkem jasný, že jo, protože tam jsou dva vrcholy, že jo, nebo tři, čtyři.
2: Pět, nevím, šest možná, ano. Ano, ano.
1: Ale vzhledem k tomu, že za 14 dní nebo za týden jdeme na Powerplay, jo, znova, jo, tak jo, prostě tohle je jinak a je to velký štěstí, že bys to mohl zahrát.
2: Jo, jo, určitě to zahraju. A jinak teda tě přeju, ať se tě koncert Purple líbí. A to jsou právě takový ty koncerty, na který snad už jako musíme povinně, protože nikdo neví, kdy a jestli vůbec ještě přijedou. Jo. Takhle právě my se chystáme na ty naše starý kanadský pardály, na Rush a Ságu, protože tam taky nevíš dne ani hodiny. Ne, že bych jim přál něco špatného, jo, ale přece jenom, jo, jsou to lidi, kterým je přes 70 let, no.
1: No k 80, že jo?
2: Nebo dokonce k 80, nebo přes 80 někdy, no.
1: Před 80, no. Takže je to skvělý jenom připomenout ty naše býtníky, že jo, 80-letý teďkon a ještě tu aktivní písničku, prostě Válka je vůl, že jo. To je nadčasový, skvělý a je to tak prostě.
2: Takže vrátíme se zpátky k tomu, co jsme chtěli, dáme Grand Funk Railroad.
1: Děkuju.
2: Píseň People Let's Stop the War a já ti děkuji za výběr téhle muziky a zároveň ti přeji spoustu krásných zážitků na koncertě Deep Purple a když budeš mít možnost, tak se třeba potom ozvi, řekneš nám, jak se tě to líbilo a můžeme dát nějakou vzpomínku na Purple.
1: Já ti moc děkuju a hezký večer s muzikou, kterou musíš milovat, protože to jinak ani nejde.
2: Přesně tak.
1: Tak jo, díky, hezký večer.
2: Tak jo,
1: ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Láďa. Poslouchám vás ze Španělska. A
2: no,
1: rád hezký. Z dovolené. A rád bych, jestli tam máš Aleše Brichtu, Andílka, to by šlo.
2: Jo, tak to tady mám určitě.
1: Tak super, pro všechny býťáky, no a ať nám to ještě tady to počasí krásný vydrží ve Španělsku.
2: No tak ve Španělsku asi není problém, aby bylo hezky, nebo?
1: No, je tady teď úplně nádherně.
2: Tak tady bylo dneska taky krásně, ale myslím si, že ze Španělskem se to asi srovnat nedá.
1: No, chytli jsme dobrý týden, my jsme tady týden, teda zítra odlítáme domů a jsem rád, že podle toho, co koukám, že to počasí, že se vrátíme do dobrý aklimatizace.
2: Krásný babí léto bylo dneska a doufám, že ještě vydrží.
1: To jo, to by bylo super.
2: Tak jo, takže přeju hezkou poslední španělskou noc. Samozřejmě jo, i šťastnou cestu domů. Toho Andílka tam pošleme, ať vám třeba ještě zvedne náladu a nemusíte se loučit tak smutně ze Španělskem.
1: Jo, děkujem.
2: Čmíte se hezky a dobře,
1: díky,
2: dobře doleďte. Ahoj.
1: Děkuju. Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, ahoj, tady Rosťo se Znojma.
2: Ahoj, Rosťo.
1: Tady jsem s kamarádama na chatě, udělali jsme si dneskou sobotu, máme pivečko. A jestli by to šlo, chtěli bychom zahrát od skupiny Queen, It's Late. Je to ze 77. předposlední písnička.
2: Už vím, jo. Dobře, to bychom samozřejmě mohli.
1: Dobrý, tak jo, díky moc, pozdravuji všechny býťáky a krásný večer.
2: No a vám taky přeju krásný večer, samozřejmě. Pivečko, děkujem, chatička, děkujem. To je ta správná pohoda. Tak ať nám dlouho vydrží, užijte si to a
1: díky.
2: Ahoj.

0: Trojka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, prosím, zahraj Na poslední cestu pro mého drahého manžela jeho oblíbenou píseň Letokruhy. Teď už vás bude poslouchat jenom tam nahoře. Děkuju, Hanka.

Už je to tak, to když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle a po

přibude nám další letokruh nabitém objemu svou silou z kořenů.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Hrajete ještě na přání večerní pípu?
3: Ano, hrajeme a zavolal jste úplně přesně včas, protože už tady mám poslední místo na poslední písničku.
2: No tak to je úžasný. Mohli bychom zahrát od ZZ Top Viva Las Vegas?
3: No to bychom mohli, to víte, že jo.
2: Tak pro vás, pro všechny býťáky po celé naší republice.
3: Ano, úplně pro všechny a dáme tyhle texaský fousáče ještě pro všechny motorkáře, který dneska ještě naposled, nebo možná ne naposled, ale dneska vyjeli a využili tak krásného počasí.
2: Přesně tak. Pro všechny motorkáře a pro všechny býťáky.
3: Tak to pošleme všem těm, který jsme říkali. Podíváme se do Las Vegas s fousáčema a vy se mějte hezky a díky za tenhle tip na skvělou muziku.
2: Taky, tak zatím.
3: Ahoj.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Tady Milena z Lhoty pod Čuloučí. Já bych chtěla dát zahrát synovi na Floridu k jeho kulatým narozeninám písničku nějakou od Judas. Se v tom nevyznám, těch písničkách. Něco od Judas. Že to posílají rodiče z Lhoty pod Čuloučí.
2: Jo, nemenuje se syn Petr?
1: Ano, jmenuje.
2: Ten nám tady občas volá a píše, tak to já vím, o koho se jedná, no.
1: Jo, jo, on bude mít ve středu kulatý narozeniny, tak jestli byste mu tam něco zahráli.
2: To víte, že jo, určitě, pošleme mu to tam, to on bude poslouchat a
1: bude
2: mít radost, určitě.
1: Děkuju moc, děkuju.
2: Nemáte záč. Tak jo, tak hezký večer a naschledanou.
1: Hezký večer, naschledanou.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak, milí býťáci, ještě dřív, než splním poslední dnešní hudební přání a pošlu ho do éteru, chtěl bych se s vámi rozloučit a poděkovat za ty 4 společné hodiny, které jsme si, doufám, všichni užili. Já tedy určitě. Přeju vám nejen hezký zbytek večera, ale i celého prodlouženého víkendu a za týden se s vámi těším na další porci Big Beatu na přání z naší rockové pípy. Tu úplně poslední skladbu dneška pro vás vybrala býťačka Ivona z Chomutova, která si přála pro svého manžela zahrát skladbu You Keep On Moving, ale v podání Kamila Střihavky a Dana Bárty, tak jak ji kdysi dávno spolu naspívali v pořadu Na kloboučku. Ode mě je to pro dnešek vše, dobrou noc a krásné rokové sny vám přeje Radek Lajdl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.